Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši, taky kozy.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav, zastav. Vykájá. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem se, si panáka, pojď. Ne, pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď já nás, vypojď nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jdeš samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojď.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Berounce.
4: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
4: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
2: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

I can drift, I can dream.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ještě pak víte, soudruži, kolik vojáků se vejde do západu německého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci a sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západoněmeckého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západoněmeckých soudruhů, vy tupci!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptáka.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
3: Pořád lepší, než být v base.
2: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
3: A co polepšovna?
2: Polepšovna.
3: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
2: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
3: Vilma s tebou čeká dítě? Čebuk, to jsi to zavařil.
4: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
2: Znovuži, strní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. To mi ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si boty. Rozumíš? A vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo? Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
8: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sněmovna bude dnes opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům ji vrátili k opačnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení se budou poslanci zabývat návrhem na obnovení elektronické evidence tržeb. Upravený systém má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést miliardy korun veřejným rozpočtům. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Za Českou republiku poletí do Ankary premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Fotbalisté Španělska v osmifinále mistrovství světa porazili Portugalsko 1-0. Španělsko zůstává jediným týmem, který na turnaj ještě neinkasoval a protáhli sérii bez porážky v základní době.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno a zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme pouze kolem 24.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici číslo 19 u Spáleného Poříčí máme hlášenou nehodu. Auto tam skončilo mimo silnici a bouralo se taky v Teplicích na nákladní, kde se srazily dva osobáky.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Čumáci.
2: On to zapomněl za ten týden, co tady nebyl.
3: Aby se vám ranní pozdrav povedl líp než mě, vám přeje Honza.
2: Anabel.
1: A Zuzka.
3: 6:03 v úterý, dneska je výjimečně úterý, 7.7., čili 7. července. Holky, jak jste se měli? Nebo počkej, hele, vteřinku, já tady poladím trošku. Tak, ať si naladíme atmosféru, jak jste tady měli beze mě. Tak jak jste se měli, když jsem tu nebyl?
2: Ano, takhle přesně to tady vypadalo.
1: Ano.
3: Jo,
2: cítili jsme se velmi dobře, snášeli jsme se velmi dobře.
3: Já jsem nechtěl tím jako samozřejmě nic naznačit, ale hele, to je tak hezký, to je skoro jako, když jsou ty cikády u toho moře, tak tohle to je podobný.
2: Prakticky jo.
3: Taký český cikády.
2: Zuzka to zná velmi dobře, ona má domácí vajíčka, takže to je její
1: domácí prostředí. Vajíčka, ano, domácí sopice, potom jsou vajíčka.
2: Počkej, slepíc, domácí vajíčka.
3: Dobrá otázka byla nejdřív slepice nebo vejce?
1: Myslím si, že už je to prokázaný, ale myslím, že slepice.
3: Nejdřív byla slepice?
1: Ano.
3: No, to je trapný.
2: A z čeho se vylíhala ta slepice?
1: Zmutovala.
2: Ta se z ryby zmutovala do slepice a pak vyprdla vajíčko. Krásný příběh.
3: Znáte to, to je takový ten fór, když se podívám na svoji tchýni, tak věřím vývojové teorii, že člověk je z opice. No nic, tak pojďme radši na muziku. Dáme si Offspring, Spare Me the Details.

0: 6 hodin a 11 minut jsme se na Rock Rádiu ocitli na vernisáži s kapelou Panoptiko. Doufám, že jste už někdy navštívili na nějakém festiáku. Jestli ne, tak bychom teďka tady pro vás něco měli. Dáme dobrou chuť k jídlu, já vidím, že obežvejkáte.
1: Děkujeme.
0: Není záč. Máme tady dva lupeny na festival Barvy léta na 10. a 11. července, což je teďka pátek a sobota, do Poděbrad u jezera. Vidíš to, já jsem nevěděl, že Poděbrady mají jezero. Já jsem teda nevěděl, že mají festival, takže to je jedno.
1: No tak to je pro nás novinka, ale tam spousta skvělých kapel zahrají. Totální nasazení, SPS, Doktor Pepe, Alkohol, Tři sestry, Vypsaná fixa, Proteus a spousta dalších.
0: Mimochodem je tam třeba Ivan Mládek a Benjo Band.
1: Fakt, jo.
0: Na to bývají vždycky největší party. Viděla jsi někdy naživo, jak teďka hrajou?
1: Ne.
0: Kromě toho, že mě vždycky baví, jak Ivan Mládek a spolu přijedou těma drahejma kárama za těch x mega, všichni se tam sjedou a teďka vylezou na to pódium, dají si tam ty židličky, že jo, sednou si tam vedle sebe a odehrajou ten koncert v sedě.
1: No.
0: A pod tím pódiem se mezi tím odehrává úplně strašný mošpit, že jo, všichni hrozně pařej. Je to hrozná sranda, pokud teda nehrajou někde na nějakým jiným festivalu než třeba v Poděbradech.
1: Tak vyrazíme.
0: No mohli bychom.
1: To je teď o víkendu.
0: Napíšeš si o lístky do Messengeru nebo do vzkazu na Instagram?
1: A dáš mi, já půjdu odvedle zavolat schodby.
0: Když zavoláš tedy z přístěnku pod schody na Košťata, tak je určitě dám, Harry.
1: Jupi, no a kdybyste chtěli vy, přátelé, tak samozřejmě pište na náš Messenger, Facebook, Instagram, když to znáte, připište telefonní číslo, po 8:30 zvedejte telefon.
0: A teď už muzika. Clash, Should I Stay or Should I Go? Měl bych zůstat, nebo bych měl jít? Abych jel na dovolenou ještě.
1: Zůstaň.

0: kulendárium.
1: Nazdar parto, 6 hodin a 19 minut 7. července v úterý. Pojďme se podívat, kdo má svátek. Svátek slaví Bohuslava. A mě moc nebaví, i když samozřejmě všem bohunkám přejeme všechno nejlepší. Je to, že jo, Bohuslava je bohunka.
2: Ano.
1: Zmenšenina. Nebo zdrobnělina.
2: Zmenšenina, ty dneska jdeš bomby. Co jsi tam chlental, ty ve, v tom Chorvatu?
1: Já jsem tam jenom smažil. No ale víc mě tady baví mužský jméno ze starého kalendáře Hostivít.
2: Mm-hmm, žádného neznám, jestli se mě ptáš.
1: Divný. Trošku jsem zklamanej, tak tím pádem všem Bohuslavám přejeme všechno
2: ale
1: nejlepší.
2: Ale doufám, že tvůj syn bude Hostivít.
1: Určitě ne. Každopádně mám pro tebe ještě jednu zajímavou paní. 64 let dneska slaví česká lékařka a hlavně popularizátorka zdravého životního stylu. Kateřina Zeithamlová.
2: Mm-hmm.
1: Tu bychom na nás
2: ta
1: mohli nahnat.
2: Ta už teď má asi 100 kilo, ale když si dávno dělala v televizi a nedělala to jdeme kupnou, pamatuju si nevím.
1: Že by nás třeba poladila, aby jsme byli dobrý. No tak radši ne. Pojďme na muzikanty. 45 let slaví americký gitarista Sinister Gates z kapely Avenged Sevenfold. Americký basák Mark White, Spin Doctors. No a krásných 86 let slaví velice vitální pán, britský bubeník, kytarista, zpěvák a tak dál, Ringo Starr, Beatles. Tak hlavně Ringovi přejeme všechno nejlepší. Můžeš.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
1: No to bylo krásný. A nevím, co se stalo, jak se ti ten mikrofon stlumil, čověče, promiň. Nebudeme to takhle dělat příště, neboj. Jenom zítra, pozítří, popozítří a pak až do prosince.
2: Opáč se mi to vypínat, můj zpěv, lidi, já miluju.
1: Ano, já si myslím, že tak.
2: Tak.
1: Slyšela jsi odezvu?
2: Velká pochvá, jdeme na další muziku, za chviličku Škvoři.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Xtreme, rest in peace, odpočívej v míru, ne v pokoji. Máme 2 minuty po 6:30, v pokoji odpočívá tady naše Anabel, takže jí přejeme dobrou noc. Vám všem dobré ráno, které vám popřeje Zuzanka. Ježiš, promiň, Zuzka jsem chtěl říct ve zprávičkách.
1: Rock Radio, elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky, pořádně osolenej Big Beat, osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké úterní ráno, krátce po 6:30, jdeme na rychlé zprávy. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje taky rozhodování o vazbě a opatřeních, která ji začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Německá vláda plánuje od příštího roku zvýšit spotřební daň na lihoviny o 20%. Očekává se, že za rok 2027 by úprava mohla přinést do spolkové pokladny dodatečné příjmy ve výši 455 milionů eur. Vláda se podle ministra financí chystá zavést taky daň na slazené nealkoholické nápoje. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě nasazenou 26. Američanku Madison Keys.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ráno a dopoledne v Čechách máme polojasno, jinak bude přes den oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 24.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Stále opatrně v Teplicích na Nákladní ulici, kde se srazily 2 osobáky a bouralo se taky na silnici číslo 19 u Spáleného Poříčí.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, díky. Anabel, pojď si uvést písničku, pojď. No pojď si uvést písničku, no pojď, vstaň z toho křesla, ještě máš 10 vteřin, nikdo ti neslyší, nejsi u mikrofonu, no pojď. To je hrozný to léto teda.

0: Je 6 hodin a 38 minut, ladíte úterní rokovej rozjezd se Sex Pistol, Agat Save the Queen. My vám přejeme hezký ráno a děkujeme vám všem, kdo nás už po ránu takhle posloucháte, takže díky Petře, Franto, Karle, Jirko, ne vlastně Jirka, ne, ten se ladí až po sedmý, takže jenom vy tři kucí. Díky, že nás posloucháte, no a pokud máme to štěstí, tak nás dokonce posloucháte třeba někde na dovolený ve svém volnu.
1: Je to tak, my jsme se dneska rozhodli probrat vaše cestovní horory, protože Honzík jel do Dubrovníku, strhnul světový rekord a má 6 letů za 24 hodin.
0: Jenom 4.
1: Než se dostal do Dubrovníku, letěl tam 2 dny, takže to je světový rekord. A pokud i vy máte nějaký takovýhle zážitek, že se vám něco povedlo vtipného nebo naopak tragického na dovolený, tak to je to téma, který s váma dneska budeme řešit. Už za chviličku na našich sociálních sítích přistane fotečka, respektive na Facebooku, kam nám můžete své zážitky napsat, tak si s náma pojďte popovídat, můžete nám napsat i do Messengeru.
0: Mně se líbí, jak říkáš, už za chvíli na našich sociálních sítích přistane fotečka a já tady jenom otočím ten pohled a Zuzka do sebe tlačí už 4. jogurt a má to úplně v paži, že by měla dávat něco na sociální sítě.
1: Jo, ona u toho robí koláš, akorát si do toho drobí mysli, to je v pohodě.
0: Zuzka, dobrou chuť přejeme ještě jednou.
2: Děkuji.
0: Já jsem ti přál už asi před hodinou a ty furt žereš ještě, co tam máš.
1: Takhle? Ona jí pomalu, ona má 1 jogurt, ale jí ho 4 hodiny, to je prostě ne. Taky jako...
0: Já jsem na to přišel, ona si taky kupuje takovej ten 10-kilovej skyr, že jo?
1: Jo, jak máš prostě... nekonečnej. Samodoplňovací.
0: Ale on vydrží jenom 3 dny a pak se zkazí, tak ho vždycky musí během těch 3 snídaní
1: sežrat. No ne, ten skyr je totiž tak suchej, že ono ho, než ho spolikáš, tak to trvá tak 2-3 hoďky.
0: Koukám žávcu tý tváře trošku. No tak nic, přejeme dobrou chuť, za chvíli příspěvek na sociálních sítích, těšíme se na vaše zážitky z cest a budou taky vanastovy věci a čarogej.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
10: Výhry, slevy, zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: 6 hodin 51 minut posloucháte Rokový rozjezd. Úterní se sabatonama a templářema a dovolenýma a zážitkama, který nám snad budete celý ráno psát pod náš aktuální příspěvek na Facebooku, protože se vás ptáme, jestli máte nějaký vtipný nebo strašidelný zážitky z dovolených.
1: Mě docela pobavila Zuzka s její historkou, že našli v autě bezdomovce, to se mi líbilo.
2: No nějakýho feťáka, no to nebylo úplně příjemný, teda musím říct.
0: Kde se vám to stalo?
1: No.
2: To bylo v Německu, je to už asi, já nevím, 7, 8, 9, 10 let zpátky, hodně dávno. Hmm. A jel tam jako nějaký velký rally, jako no, nevím, co si nafrčel předtím, ale...
1: A to bylo vaše auto nebo půjčený?
2: Ne, to bylo naše auto.
1: Vaše, ještě ke všemu, tyjo,
2: tak jsme se měli vrátit, bylo to fakt jako nepříjemný.
1: A jak se tam dostal, on si vymlátil okýnko?
2: Ne, ne,
1: jste nebylo nechali to... otevřeno?
2: Ne, ne, nenechali jsme otevřeno a oni mají na to nějaký prostě
1: šperháky.
2: Speciální... klíče, jako ty škodovky se otevírají velice dobře, takže oni na to už mají svý, jako...
0: No, jste měli 120 nějakou, jo?
2: Oktávku.
1: Ježiši. No tak to je masakr. No jak jste ho dostali ven? Ještě nám řekni, jak to dopadlo.
2: Prosím tě, jak máš takový ty plastový láhve s takovým tím pítkem, jak máš, jak vypadá tak pro mimina, že jo? Tak jsme ho tím postříkali, on se leknul.
1: Ne, ne.
2: A utek.
1: To si děláš.
2: To byla taková krizovka, že nás nic lepšího nenapadlo. Úplně
1: že
2: se ho nechceš jako...
1: Že byste dveře, postříkali jo, jste ho, on
2: začali jsme najstříkat vodu a on utek.
0: Začali jste křičet, raus, raus. A on, šojze, šojze.
1: No přátelé, jestli máte podobně vtipný nebo děsivý historky z cestování, tak nám je napište pod náš příspěvek na Facebook, už to tam je, zase máme s pandou změněný obličeje, že vypadáme jak někdo jiný, ale je to moc vtipný a hezký příspěvek, takže si s námi pojďte povídat, a nebo nám napište do Messengeru.
0: Můžete tak... Nebo tak, neříkáme tak, tak ani tak. Ano.
1: A tak a jonak.
0: A teď už si dáme Journey, Don't Stop Believin' na Rock Rádiu. Před sedmou to stihneme ještě.

0: Journey na Rock Rádiu s peckou Don't Stop Believin', nepřestávej believovat, 2,5 minuty před sedmou.
1: Já nepřestávám věřit, že si teď dáme zprávy počasí a dopravu.
0: Fakt? Slyšíš to taky?
1: Jo, sanitka. Ale ta nejede pro nás, doufám.
0: Ještě.
1: Směr Bohnice. Až příště.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké úterní ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Do Česka přiletěl první ze dvou transportních letounů, které i s vybavením za víc než 11 miliard korun bez DPH pořídila česká armáda. Nákup podle dřívějšího vyjádření ministerstva obrany významně rozšíří schopnosti českého letectva. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného verdiktu nesmí obtěžovat okolí hlukem nadmíru přiměřenou poměrům. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdí, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc přišlo o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran. Europoslanci budou dnes hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Na pořadu dne plenárního zasedání ve Štrasburku je taky debata o možných opatřeních k posílení evropského automobilového průmyslu. Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1, USA postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané postoupili do čtvrtfinále po třetí za poslední 4 šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek od 21 hodin středoevropského času se Španělskem. Rock Radio, počasí. Ráno a dopoledne v Čechách bude místy polojasno, jinak ale čekáme přes den oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia na severu a severovýchodě kolem 24.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Dva osobáky v sobě jsou ve Žďáru nad Sázovou na Nádražní ulici. Je tam uzavřený jeden jízdní pruh. V Chebu se bouralo na Žižkově ulici a v Teplicích na Nákladní.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať nám píšete co nejvíc vtipných zážitků z dovolených, vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: Máme necelý 3 minuty po 7, je úterý 7. července. No a povídej.
4: Dnes je magický portál.
3: Magický portál kam?
4: 7-7.
3: To je všechno?
4: No, jo, ten je magický portál. No, měnějí se různý věci, jako je to dobrý den.
3: Jakože
4: hlediska energii čarovnej.
3: A nemůžeš zavřít, aby neluftovalo teda?
4: No tak já zavřu.
3: A jakou? Přátelé, pokud se budete tenhle ten víkend kopat doma nebudete mít co dělat, tak pro vás máme celý týden, čili vlastně jenom 4 dny, protože bylo volno v pondělí, 2 lístky na festival Barvy léta na 10. a 11. července, teď pátek, sobota, do Poděbrad u jezera.
4: Ano, až do 8:30 se o něm můžete psát na náš Instagram nebo Facebook Rock Radio, tak držíme palec.
3: A teď už písnička.
4: Mám to říct? Tak já to řeknu.
3: Povídej. Judas
4: Priest.

0: Motorband, poslední soud na Rock Rádiu, 10 minut po 7. Máme úterní vysílání rokových rozjezdů a povídáme se o tom, jaký máte zážitky z cest a z dovolených. Ideálně nás zajímají ty hrozný, aby jsme se vám mohli smát. A jeden nám tam napsala Klára, s tím trošku soucítím, nebo hodně, protože jsem viděl její fotky na Facebooku. Na letišti u pasové kontroly v Praze mi oznámili, že mám propadlý pas. Všichni kromě mě odletěli.
1: Jáj, mě zrovna teď psali v datovce, že mi za 14 dní propadne pas, už je to tak 2 týdny, co to psali.
0: Takže ti propad teďko.
2: Takže měla bych tam dojít asi.
0: Mně se tohle toče večer, když
1: si... Je to trestný, nebo je na to jako měl...
0: Když ti propadne pas?
1: No, jak to je?
0: No, když ho neskyhneš jako v té lhůjtě, než ti propadne, tak je zastřelej před úřadem.
1: Ty kráso, tak to já už tam radši nejdu vůbec.
0: Ještě, no to tam nechoď, no.
1: Radši... A ještě, že už pas nepotřebuješ po Evropě.
0: Ne, není to trestný, můžeš mít pasu, kolik chceš.
1: Tak to je dobrý, tak já se nechám nějaký udělat na Leonku. Že jo, Leo? Ježiši Kriste,
0: přišla naše kolegyně vedle z Hitrádia
1: a my tady...
3: Dobré ráno.
1: Leje na hlavu studenou vodu, abych se probrala.
0: Hele, mně se tohle to stalo, když jsem byl relativně, no, malej, bylo 14-15 už možná, člověče. Na škole v přírodě jsme měli jet do Německa, to ještě jsme nebyli v Unii. A já jsem to taky zjistil, až když jako jsme stáli na těch hranicích.
1: A ty jsi jediný chlapec zůstal doma.
0: A jenom já a jedna spolužačka jsme měli jako propadlý pasy, tak normálně naše učitelka s náma musela zůstat, museli nás hodit zpátky do Harachova.
1: Fakt,
0: takže všichni odjeli do Německa na koupačku nějakou tam, nebo co se tam tehdy dělalo, nevím.
1: Máš trauma?
0: Ne, bylo to super, my jsme si to užili s paní učitelkou a s mojí spolužečkou.
1: No, každopádně kontrolujte se před těma dovolenýma, jestli nemá ty propadlé doklady.
0: Tak, a my si dáme Alanis Morissette, která není propadlá, ale dá si Ironic na Rock Rádiu.

0: Klump na Rock Rádiu s peckou Richter und Henke, což česky znamená henten tamten. 7 hodin 20 minut na našich hodinách, přátelé, a my pro vás máme zase trošku toho kšeftování a nabízení, protože na e-shopu Rock Rádia na webu rockoviradio.cz jsme naskladili nový trička!
1: A já jsem k tomu vymyslela krásnou báseň.
0: Jakou?
1: Od pičína do aše, kupte si trička naše.
0: Co říká Zuzka na to?
2: Zuzka je načata.
3: To bolí, no.
1: Jako když jsem to Honzovi řekla u kávovaru, tak spadl pod ten kávovar a chvilku se válel pod košem na odpadky a říkal to, jo, dobrý, měla by se s někam přihlásit, no, takže tak, no, chtěli jsme vám nabídnout naše krásný trička, jsou tam vyjmenovaný všechny města, spousta z nich tam chybí, ale...
0: Třeba města, kde jsme se narodili, oba dva, to nevím, proč tam je, že ostatně tam prostě Miami
1: Brusel
0: ne.
1: Brusel tam není, já to vůbec nechápu, jak je možný, že vynechali Brusel.
0: Jsi narodila v Brusele?
1: No, evidentně. No, takže přátelé, podívejte se na nový zboží na našem e-shopu, máme tam i nový montérky, kraťasy a taky rozkládací lehátka, na který si můžete sednout na zahradě, otevřít si pivko a poslouchat slušný rock.
0: A to stojí za to, protože všechno stojí ledvinu nebo možná dvě, tak se tam mrkněte, než to prodáme, protože máme od každého asi 5 kusů. Za chvíli Arakain, 7 hříchů.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
6: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
7: Ventilatory.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Vše pro bagr CZ.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr CZ.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
14: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Minutka nám zbývá do půl osmí, posloucháte rockový rozjezd na Rock Rádiu s kapelou Arakain a jejich už rok a půl starou peckou Sedm hříchů z připravovaný nový desky, snad si někdy dočkáme.
1: Mám na to něco říct? Těšíme se na ní, každopádně ano? Je akorát čas a za minutku bude 7.30 a to znamená jediný, řekneš to nebo... Zprávy? Pracuj trochu, jsi tady podovolený, tak bys měl makat. On tady to nechá odřít všechno mě. Zuzka má připravený zprávy, jdeme na to. A já ho jdu kopnout do hlavy tady.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodlo stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě, ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. Německá vláda plánuje od příštího roku zvýšit spotřební daně na lihoviny o 20%. Očekává se, že za rok 2027 by úprava mohla přinést do spolkové pokladny dodatečné příjmy ve výši 455 milionů eur. Vláda se podle ministerstva financí chystá zavést taky daň na slazené nealkoholické nápoje. Teniska Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě nasazenou 26 Američanku Madison Keys.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Aktuálně máme venku hlavně v Čechách místy i polojasno, jinak ale přes den bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Chebu se srazily dva osobáky na Žižkově ulici a bouralo se taky ve Žďáru nad Sázavou na nádražní.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, díky. Tak to vidíš, tak Němci si zvýšejí daně na alkohol, zatímco čeští politici si neodhlasovali, že by měli přestat chlastat ve sněmovně.
1: Divíš daně se? Zvýšit, platy snížit. Jako to v té pohádce.
0: Tak, jedem dál. Van Halen a Panama.

0: Lidi na Rock Rádiu zpívají I feel it's gonna rain. Cítím, že bude pršet. Asi už je zpěvák tak starý, že to cítí v klubech. Rain na Rock Rádiu 7 hodin a 38 minut. My se vás dneska ptáme, jaký jsou vaše zážitky z dovolených, jestli nějaký vůbec máte, jestli na ty dovolený vůbec jezdíte. A mě tady pobavilo, co nám napsala Kristýna. Tak jestli dovolíte, dáme, já to přečtu.
1: Já dovolím.
0: Děkuju. Mně osobně se to nestalo, ale včera jsme se šéfovou u této historky pobavili. Před 3 rokama šéfová, moji rodiče a další známí, celkem 12 lidí, letěli do Las Vegas. Tak hned v Praze na letišti ztratil táta mamce letenky. V Amsterdamu na přestupu kuřáci dostali nápad, že musí jít kouřit, dostali se úplně přes uzavřený prostor ven a nevěděli kudy, kam se vrátit, ani jeden kuřák anglicky neumí. Přes ochranku, která byla překvapená, jak je možné, že se dostali ven, je ostatní našli. Když doletěli, šli si pro zamluvená 2 auta, a všichni až na 2 si nechali doma řidičáky, protože táta řekl, že stačí jenom ten mezinárodní řidičák, tak aspoň, že ti 2 je měli. Dojeli na hotel a v hotelu, že prý nemají zrezervovaný pokoje. Šéfová, co vše zařizovala, se s nimi chvíli dohadovala, že když vše proběhlo rezervačním systémem a strhli rezervační poplatek, tak je ubytovat musí. Naštěstí ubytování proběhlo a mohli si užít pobyt. To, že si pak půlka výletníků půjčila motorky a jeli na několikadenní výlet, to už dopadlo v pohodě. Naštěstí žádná policejní kontrola neproběhla.
1: No tak to je krásný.
0: To je taková dovolená se vším všudy.
1: No já mám skvělý zážitek z dovolený na Srí Lance, kde teda jako v pokojích máš samozřejmě různou havěť od chameleonů a tak, ale já jsem se jednou vrátila vlastně z nějaký procházky a najednou jsem před svojí cimrou měla asi 8 lidí jako s klackama. Já jsem říkala, panebože, co to tam je.
0: Šli tě umlátit.
1: Já říkám, tak tyjo, tak jsem asi něco provedla, teď dostanu holí nebo co. No a z mýho pokoje vylezl asi 1,5 metru dlouhej had. Jakože a evidentně tam se mnou asi spal možná i večer nebo něco takového, takže a lezl tam po stěně oknem, takže jsem si říkal, že tam vůbec jako nejseš bezpečí, protože ty hadi umějí líst i jako do vejšek, takže tam nevlezl vůbec jako po zemi a pak ho vyháněli těma klackama ven, mám to někde natočený na videu, bylo to docela dobrodružný.
0: Takže říkáš, že na Srí Lanku nejezdit.
1: Jo, já pojedu znova.
0: Fakt? A kdy?
1: Na začátku roku bych chtěla jet.
0: Tak jo, tak to pojedu s tebou. Tak přátelé, pište další vaše příhody a my si to ještě probereme za chvíli. Komunál a Pod maskou klauna.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz
6: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
7: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
8: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Wolf, We Drink Your Blood, pijeme ti krev, 9 minut před 8 na Rock Rádiu, v rokovém rozjezdu, v úterý.
1: Ne. Já bych chtěla říct, že dnes není středa.
0: Ježiš, jsem to dlouho neřekla.
1: Minule nějaký pán, já jsem to úplně zapomněla říct, protože nám volal, jakože něco vyhrál, no. Se s ním volali a on říkal, Anabel, ty si dneska neřekla ani jednou, že není středa. Prej nám to chybí, tak chtěla jsem říct, že dnes není středa. Je úterý a i v úterý nás čekají Marcelovi motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Vždycky jsem si říkal, co se asi musí honit hlavou rodičům všech dětí, které propadly motosportu. Sám jsem to měl umocněné zážitkem, když jedna z mých dcer spadla na srazu z motocyklu a natrhla si kolenní vazy. Ale prozradila mi to pro jistotu až v neděli po cestě domů. Prý měla strach, že bych jí zakázal jezdit. No a teď si představte rodiče, jejichž děti letí 180 mezi stromama. Tu má v průměru jednou za měsíc před očima Martin Březík. Jeho syn Adam patří mezi to nejlepší v české rally, což dnes obnáší jízdu na hraně v jakékoliv soutěží. Když vidíte, třeba jak syn seká travní porost nikoli v kosou, ale vozem ve 160. No a pak se přiblíží další soutěž, jako třeba teď po nadcházejícím víkendu Bohemia Rally a stejně ti tátové a mámy zase vyrazí. Protože mezi náma tomu pilotovi může být s klidem třeba 30, ale pořád to bude děcko. Takže jako rodič.
4: Ahojte, jsem Martin Březík a chtěl bych vás pozvat za Samohyl Škoda tým do Mladé Boleslavy, kde se 11. a 12. července uskuteční další díl mistrovství České republiky v rally. Adam ze Zdeněho už se moc těší, tak přijďte fandit na rychlostní zkoušky a určitě si to užijete.
3: Jo, je to opět jedna z nejhezčích soutěží u nás Bohemka, která se jede okolo Mladé Boleslavy. Zas tam bude celá česká špička, Střítecký, Březík, Kopecký, Mareš, Cajs, Kundla a rodičové zas budou u toho a zas to bude o nějakém tom šedivém vlasu navíc. Ale nejděte se podívat, když to zrovna tomu vašemu dítku tak jde.
2: Rock Radio Motokeci.
5: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra

0: Bryan Adams na Rock Radio One Night Love Affair. Aférka na jednu noc, minutu před osmou.
1: Nevím jak ty, ale už jsem na ty věci stará.
0: Na minutu před osmou, já vstávám většinou v 9 na dovolený nebo v 10 ráno.
1: Právě, třeba. Máme nejvyšší čas a jdeme si dát zprávy počasí a dopravu.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
6: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na exim-tours.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké úterní ráno, máme krátce po osmé, jsou tu další zprávy. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu, řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajiny nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Fotbalisté Španělska v osmifinále mistrovství světa porazili Portugalsko 1-0. Španělsko zůstává jediným týmem, který na turnaji ještě neinkasoval.
8: Rock Radio. Počasí.
9: Dnes bude dopoledne v Čechách místy polojasno, jinak ale oblačno až zataženo a na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
9: Na D7 se bouralo ve směru na Prahu, na čtvrtém kilometru se srazily dva osobáky a je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
11: Dobré ráno, čumáci!
0: Pěkný den všem, co nejezdí na dovolený a nemají vůbec žádný zážitky, přeje Honza,
1: Anabel
9: a Zuzka.
0: 4 minuty po 8 v úterý 7.7. magický datum, který je tak magický, že bychom někomu z vás mohli udělat radost a rozdat mu 2 lupeny na barvy léta na 10. a 11. července, teďka pátek, sobota, na jezeru Pardubice.
1: Ano, pokud o to máte zájem, napište na náš Messenger Rockrádia, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
0: No a když už se budete flákat na Facebooku, tak se můžete podívat i na náš aktuální příspěvek a napsat nám, jestli máte nějaký fajnový zážitky z dovolený, abyste pobavili nejenom nás, ale hlavně sami sebe.
1: To si řekl moc hezky.
0: Děkuju. Tak teď si dáme Valda Gang, Eldorado, měj se hezky a čau.

0: Máme 8 hodin, skoro 13 minut na Rock Rádiu Halloweeni dohráli pecku Eagle Fly Free, Orel, letět zadarmo. No a někteří z nás zadarmo nelítají, protože na dovolenou si ty letenky musíme zaplatit. Nicméně vy nám píšete pod náš aktuální příspěvek nějaký svoje vtipný nebo nešťastný zážitky z dovolených. Jednu nám tady píše náš víkendový kolega Martin Fejfár. Martin, my tě zdravíme. Martin píše, ne, že bych byl úplně nadovolený, nicméně mi přesně před týdnem na závodech v Turecku nějaký dobrák ukradl z mého hotelového pokoje doklady a to pak bylo veselo.
1: Jaj, no to se nechceš jako vracet zrovna z Turecka bez dokladů, to muselo být asi docela náročný. Jak to mám skvělou historku, mě opět na Srí Lance z hotelového pokoje ukradla opice několik krémů. A oni mi říkali prej, psás, madam, don't open the door because of monkey. A já, jo,
0: já
1: jasně,
0: budu překládat,
1: určitě.
0: Neotvírejte dveře, madam, kvůli opici.
1: Ano, a já, jo, jasně, určitě. Tak jsem si tam na chvilku jako zdřímla a najednou prostě mě zbudil takový jako divný, jako víš, jako že tam slyším něco a najednou vidím to opičáka, jak s tím krémem za 2000 a já opravdu, no tak, ale to už byl třetí, jako to mezi tím stihnul vodní stři, nějaký opalováky a takhle jsem říkala, no ty jsou teda nechmatavý hajzíci.
0: Hele, až jsi si jistá, že když ses probrala, tak jsi tam viděla v opici s opalovákem, nebyla jsi to jako, že jsi měla, víš, jako zrcadlo proti posteli. A...
1: jsi moc laskavej, opravdu to byla opice, přízám Bůh. Dobře. Jako.
0: A myslíš, že Martinovi taky doklady ukradla nějaká opice v Turecku?
1: V Turecku není tolik opic jako v Indonésii, takže myslím, že ne.
0: Ne, Martine, já byl si vůbec tam jako na tom, na těch závodech, tak jak tady píšeš, nebo Martin nemá moc vlasů, viď? Tak je takovej podobně jako úspornej na té hlavě jako já.
1: Jo, to je pravda, vy máte podobný účesy.
0: Nebyl tam náhodou na nastřílení vlasů, Martine.
1: Já, Martine, pošli fotku s novou přehazovačkou.
0: Se ztratili doklady, v kterých bylo 300 tisíc na operaci vlasů. Tak nic, Martine, děkujeme, zdravíme tě. Vy nám můžete psát další historky pod náš aktuální příspěvek. Ať napíšete cokoliv, Anabel se to stalo na Srí Lance taky, takže
1: ale
0: se těšíme.
1: Ale s opicema, takže pak si to okomentujeme, teď si dáme kvíny.

0: Kiss and Dynamite a jejich DNA v 8 hodin a 22 minut na Rock Rádiu. Pojďme se podívat na další vzkazy a komentáře ohledně vašich zážitků z dovolených. Soňa píše, ahoj děcka, nazdar Soňa. Tak co si vzpomínám, nejlepší dovolená byla na Slovensku v kempu pod Stanem, kdy vedle nás parta mladých Slováků pařila až do rána. A jeden už to asi nestihl a vymočil se nám přímo na stan. A to už táta nevydržel a začalo to pravé peklo. Zdravím tatínka do nebe. Apropo, na Sri Lanku se jezdí nejlépe leden, únor, březen, taky to mám v plánu. No vidíš, tak možná pojedeš s někým jiným.
1: Než s tebou.
0: No.
1: No to určitě, to jako ti myslím vypřem.
0: Hele, stalo se něco tobě na Sri Lance s močením, když jsme u toho, ne?
1: Nespomínám si zrovna tady na takový zážitek.
0: Dobře, taky dám ještě tady vzkaz od Kristý. Zavzpomínala jsem na studentská léta, když jsme byli se školou ve Francii. Jeli jsme tramvají a stáli tam u nás takový podivíni. Říkám ze srandy spolužákům, hlídejte si věci, ti vypadají, že kradou. A začali jsme se smát. Na další zastávce podivíni vystoupili a jeden z nich mává a něco má v ruce a usmívá se. Tramvaj se rozjíždí, hrdě máváme zpět a pak nám to došlo. Ten jeden hajzel na mě mával mým novým růžovým telefonem BlackBerry s klávesnicí, kterou jsme v té době chtěli snad všichni a já myslela, že mě táta doma zabije. Samozřejmě, že jsme se tomu smáli ještě víc, hlavně, že jsem je na to upozorňovala a sama si na věci pozor nedala. Učitel musel volat našim, co se stalo a aby když tak volali jemu. No tyva, do BlackBerry to tehdy stálo to úplně chceš, ranec, jo.
1: Tady ještě jedna Kristýnka napsala, že s kamarádem letěli poprvý do Irska a přes uličku seděli tři mladí kluci, že ona začala při vzletu omdlívat, že jí padala hlava nahoru dolů a kamarádovi se zvedal žaludek, že bude zvracet a že kluci se jim prý hrozně smáli a jen pronesli. První let, nechápu, jak to poznali.
0: Tvůj první let byl taky takovej dramatický.
1: Já se vždycky modlím a držím se křížku na krku, který už teď nemám. Musím si nějaký dokoupit, než zase příště poletím.
0: Čověče, to dělám
1: mě
0: taky.
1: Mě servala ta bába v tom metru. No.
0: Já teda nemám křížek, ale taky se vždycky modlím, aby jsme hezky vzletěli a hezky přistáli. Hmm. Jinak je mi to jedno.
1: Tak, já se vždycky pokřižuju, držím se křížku a zabodávám se nohama do podlahy, abych to jako ubrzdila.
0: Takže přátelé, děkujeme, klidně ještě komentujte, haleluja až na věky a tak dál. A my si za chvíli dáme Guns N' Roses a Civil War.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
10: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
9: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
10: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. I don't like it.

0: No a za těchto zvuků umírajících selat se loučíme s Guns N' Roses a Civil War na Rock Rádiu 3 minuty po půl devátý.
1: To znamená jediné, že máme 3 minuty zpoždění u fuzbalu.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Rádiu Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Rádio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Rádio Stage v dabu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
3: Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 USA a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané postoupili po třetí za poslední 4 šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek od 21 hodin se Španělskem. V osmifinále vypadly všechny 3 pořadatelské země. Kromě USA neprošly dál ani Kanada a Mexiko. Fotbalisté Španělska v osmifinále mistrovství světa porazili Portugalsko 1-0. Španělsko zůstává jediným týmem, který na turnaj ještě neinkasoval. Španělé oplatili Portugalcům loňskou prohru z finále Ligy národů a protáhli sérii bez porážky v základní době už na 35 utkání, čímž vyrovnali své historické maximum.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
3: Na D8 se řeší nehoda ve směru na Ústí nad Labem, na 76,5 kilometru se bouralo. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru na D1 na 60,5 kilometru, je tam hodně silný provoz. A v Chebu se řeší nehoda na ulici 17. listopadu, tam nevím, jak si to úplně představit, je tady napsáno, že osobní auto se srazilo s pracovním strojem.
0: Ty chceš nějak komentovat?
3: No, jestli jako máš nápad, co by to mohlo být?
0: Osobní auto se srazilo s pracovním strojem.
1: Tak to může být bagr. Nějaký pán sekal trávníku prostřed silnice?
0: Nebo
1: v traktůrku?
0: Nebo to může být jiný pracovní stroj, já nevím, třeba zmrzlinářský auto, nebo něco.
3: To bych chtěl zjistit.
0: Tak to zjisti.
3: Tak jo.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Zuzko, díky, jedem dál. Tubla Panka a Pravda vítězí.
1: Já doufám v toto.

0: Tu byla panka. Pravda vítězí v 8 hodin na 40. Co zase tady si povídáte spolu?
1: Nic.
0: Co vy tady řešíte vždycky za zádama? Co je šeptem, to je čertem, to neznáš tohleto přísloví?
1: No, jsme tě pomlouvali, no.
2: Proto to řešíme za zádama, ne?
0: Právě. Co mi zase smrdí nebo kouká kde?
1: A tím je mi prdel, teda zadek.
2: Píp.
0: To je blbý. Chtěli jste mi umýt zadek a vylezlo z toho mytí prdele, no to je krásný.
2: Píp. Píp.
0: Děkujeme Zuzce, naší věrný a živý vypípávačce, která to všechno hodně stíhá.
1: Jo, Zuzka je naprosto v čase. Aha. A já taky. Teď jsem to vypípla naprosto taky v čase.
0: Každopádně pojďme se odmytí posunout směrem poslouchání, protože rozdáváme první dva lupeny na barvě léta na 10. a 11. července do Poděbrad k jezeru. No a jeden šťastlivec už je vybraný.
1: Takže mobily do ručky.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně. Tyjo, já natřel plot už i sousedovi.
8: Petře, jedeme živě.
7: A sakra.
9: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
11: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!

0: Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Máme za minutu 8:45 a na telefonu je Tomáš z Kolína, který od nás právě teď získává dva lupeny na barvy léta. Tomáši, dobrý ráno přejeme a gratulujeme.
2: Dobré
3: ahoj,
2: ráno.
3: Čau, díky moc, tyjo, to je super úplně. Tomáš, radost.
2: Tomáš byl strašně vtipný, my si tady s ním 5 minut povídáme, taháme z něj, kde bydlí a tak a pak říkáme, no a teď půjdeme do Jeteru a on říká, já myslel, že už jsem byl.
3: No to už mi došlo, já myslel, ten začátek, že už mluvím do
2: To bylo skvělý, to jsi nás pobavil.
1: Bylo to super. Prosím tě, ty jsi nám psal, že jezdíš na barvy léta víceméně od začátku, kdy to ještě byl malý festiválek v areálu Koupaliště. Poslal jsi nám fotku z roku 2012 a píšeš, ale jezdili jsme dlouho předtím. Co je na té fotce z roku 2012? Já jsem to tak jako zkoumal a úplně jsem to nerozklíčoval.
3: No já bych řekl, že sestry, ale popravdě taky úplně si nejsem jistý.
1: Jako podle toho akordeonu a plešatýho týpka úplně v prostředku bych řekl, že to je teda fanánek a že to teda jsou asi sestry. Ale jako ruku do ohně za to taky nedám. Ale nicméně, prosím tě, řekni mi, barvy léta, když to byl malý festivalek, co tam hrávalo za kapely?
3: Ty jo, už je to fakt dlouho, že jo, měl 40 a jezdil jsem tam třeba od 15-16, že jo.
1: Takže už to je fakt letitý.
3: Ale nějakej tehdy, že jo, tehdy to byl divoký, byl Fixa, a tyhle, ale fakt je to dlouho, že jo, a sestry tam vlastně byly od začátku vždycky, že jo, to je tak nějak ten její festiválek. A na tom Koupališti to byla paráda, že jo? Když jsme třeba byli úplně malí, tak stačilo si koupit za 20 lístek na Koupaliště. A
1: naskákat do bazénu.
3: No.
2: Dneska už to nebude za 20, ale za 200, ale to nevadí.
1: No, je co takovýho. Prosím tě, a Tomáši, jelikož už seš starý harcovník na tomhletom festiáku a už jsi tam viděl, kde co, na co se těšíš letos z těch kapel, co tam budou? Už máš trošku přehled, koukal jsi, kdo tam bude?
3: Jenom trošku, my jsme měli v plánu jet s klukama jenom na ten pátek, ale myslím si, že kousneme tu sobotu, protože jo, v pátek je takový ten punkovej, to se nám líbí, ale já mám rád právě i sestry, že jo, Fixa, co je sobotu, ne, myslím, že i alkohol je sobotu.
2: Tak teď budeš muset, protože máš lístky na pátek i na sobotu, takže je to rozhodnutý za tak. Tebe.
3: No, já myslím, že to kousnu.
1: A no tak Tomáši, my moc děkujeme, že jsi nám napsal, ještě jednou gratulujem, moc si to užij, ať už vemeš sebou kohokoliv, klidně nám pak pošli nějaký fotky, nebo napiš, jak se ti to líbilo a měj se krásně.
3: Super, díky moc, mějte se,
2: měj
3: čau.
2: Měj se hezky, hezký ráno, papa.
3: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: A teď už muzika. Ta hraje, ale potřeba bych, abys řekla tu písničku. Nebo nechceš?
2: Tom Petty.
1: Learning to Fly.
2: Hezky jsi to řekl.

0: Wolfgang Van Halen, jeho Mamut a Think It Over, promysli to v 8 hodin 54 minut na Rock Rádiu. Pojďme si uzavřít dnešní téma. Ptali jsme se vás, jaký máte různý hezký zážitky z dovolení, z cestování, z lítání a tak dál. A jeden hezký zážitek nám tady píše Skvělana. Popovídali si tady s Eliškou. Skvělana píše, největší zážitek na letišti je, když si k tobě přijde čuchnout pejsek. Eliška odpovídá, když si přijde jenom čuchnout a odejde, tak dobrý. Horší je, když tě tak moc rád vidí, že na tebe skáče. A skvěle napíše a u toho štěkne.
1: No, já teda budeš překvapen, ale ano. I s tím to mám zážitek. Tentokrát je bez opice teda, ale jeli jsme takhle do Říma s kamarádkou, to jsem ještě v té době hulila trávu a měla jsem u sebe nějaký...
0: V té době jsem ještě měla kamarádku.
1: To jsem taky ještě v té době jsem měla nějaký kamarádky a měla jsem u sebe takový to THC pero. A prostě okolo přijedeme na to letiště v tom Římě a tam samozřejmě jako 6 týpků ze psama, fakt velkýma vlčákama. A
0: teď já jako už o tobě věděli.
1: A už jako evidentně, jako už si říkali, Fárová jede, nastoupíme tam ze psama. No, takže se u mě jeden ten pejsek jakože nejdřív tak jako přibrzdil, ale šel dál a já úplně jsem tak jako otřá ten pod čela, říkám dobrý. No jenže on se otočil, že jo, a vrátil se a začal na mě dost jako nepříjemně vrčet, což u jako vlčáka, který je ti zhruba hlavou někam po prsa, bylo takový, jako jsem se cítila lehce nervózně, tak já jsem říkala, já nic nemám, no tak se podívejte tady do té kabelky klidně. A pán říkal, no a hulíte jako doma, já říkám hodně. A on jo, tak on to z vás asi cítí a nechali mě jít, ale jako měla jsem teda, byla jsem docela nervózní, musím říct.
0: Ty jsi musela být tak strašně přirozená, když jsi mu ukazovala tu kabelku, aby si ji prohledali.
1: Určitě, jako evidentně jsem musela být, jinak by mě podle mě asi jí i prohledal, což neudělal.
0: Ježíš, takže to si utekla hrobníkovi z lopaty, tak říkají.
1: To se mi stalo několikrát.
0: Tak děkujem holkám tady za skvělý příspěvek do diskuze, který jsi skvěle okomentovala. Já se těším na další tvoje zážitky zítra.
1: Já myslím, že už to snad stačilo, jako těch opic a kontrol bylo až. Každopádně před námi poslední pecka v rokovém rozjezdu Gugu. Ne, já jsem četla Gugu Dolls, ono je to Gabriela Gunčíka, ono to je skoro stejný prakticky. Ještě, že nemám 6 dioptrií, to je v pohodě. Každopádně se uslyšíme zase zítra, mějte se báječně, páček, slimáčík.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
1: Migové.
0: Harley.
1: Krucipisk.
0: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Premiér Andrej Babiš před odletem na summit NATO řekl, že neví o žádné koordinaci s prezidentem Petrem Pavlem a není s ním v kontaktu. Šéf diplomacie Petr Macinka doplnil, že netuší, jaký bude mít hlava státu v Turecku program. Prezidenta zařadila vláda do delegace po zásahu ústavního soudu. Do Ankary zamíří dnes dopoledne jiným strojem než vládní výprava. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného verdiktu nesmí obtěžovat okolí hlukem nadmíru přiměřenou poměrům. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdí, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc přišlo o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran. Europoslanci dnes budou hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Na pořadu dne plenárního zasedání ve Štrasburku je taky debata o možných opatřeních k posílení evropského automobilového průmyslu. Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 USA a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané postoupili do čtvrtfinále po třetí za poslední čtyři šampionáty a v dalším kole se utkají v pátek od 21 hodin středoevropského času se Španělskem.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia, na severu a severovýchodě naměříme kolem 24 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
1: Na D8 pozor ve směru na Ústí nad Labem, na 76,5 kilometru máme hlášenou nehodu na Klaďáku. V Ostravě se srazily dva osobáky na Martinovské ulici a pozor si dejte taky na Pražském okruhu ve směru k D1, tam se bouralo na 60,5 kilometru, je tam neprůjezdný střední jízdní pruh a je tam hodně silný provoz.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockový dopoledne.
2: Rockeři a rockerky, Kamil má dovolenou, takže hezký dopoledne vám přeje Dan. Dneska si spolu dáme 6 hodin, tak snad to vydržíte. Zuzka ještě tady, Anabel je taky tady. Jste tu, holky?
3: Ty jsi idiot.
4: Tak asi jste poznali, že Dan tady ještě z nějakého důvodu není. Kamil má dneska dovolenou, takže ten tu taky není.
3: Je v zácpě.
4: Kde je zácpě? V Kamilový zácpě.
3: Dan je v zácpě a nemá zácpu, ale je v zácpě, ale říkal, že snad dorazí, tak má na to 20 minut, protože my odcházíme, tak
4: přesně
3: doufejme,
4: ta.
3: Že to stihne.
2: Takže Dané, já doufám, že dojedeš a tady máte Marka Jetalu, Frankenstein's Wife, měj se hezky a čau.

0: A nám dohrávají Cranberries a jejich Dream z roku 1993, skvělý hlas Dolores. Já vás jinak zdravím, rockeři, já jsem dneska nestíhal na opener, protože byla totální zácpa před Nuselákem. A on je nějaký výpadek na metru, že nejezdí C-čko, takže oni tam nějak zúžili ty tři pruhy na dva a udělali tam pro autobusy, takže jsem se dal pěkných 45 minut u Nuseláku, tak to bylo moc fajn, tak jsem si to užil. Aspoň jsem se hezky pokochal výhledem na Prahu. Já doufám, že jste si užili prodloužený víkend. Já jsem byl v pátek v Praze se podívat, navštívil jsem super bistro, jmenovalo se to Čeka Bistro, bylo to skvělý, zrovna nás tam poslouchali a paní mě poznala, tak říká mi to fajn, když ještě takhle v hospodách poslouchají rádio rockový. No a my si pustíme další hudbu, ať tady nevykecávám blbosti, třeba Fate No More Epic, Kid Rocka, anebo Dimitri jak Černobyl.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Trautenberg.
6: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
7: Migové.
6: Harley.
7: Kruci Pisk.
6: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet? A v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
10: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
12: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.

0: A to byl Kid Rock a jeho All Summer Long. A já doufám, že o víkendu jste někdo byl na Pekelném ostrově se podívat. Od nás tam byla většina. Byl tam Kamil, který tam vystřelil mezi lidi nový tričko, co máme. A byla tam i naše hostesky. Takže doufám, že jste si to užili. Já jsem koukal na Royal Republic, jsem viděl nějaký video. Koukal jsem, že to bylo super show, já už jsem je zažil na tom Rock for People. No a naše Nikča, co vlastně nám tady dělá sítě, tak říkala, že se šla zeptat, jestli si může dát rozhovor, takže dost arrogantní prý byli. Ani manažerka jako nechtěla pustit jediný bubeník, tak byl takový jako v pohodě, že nechtěli ani jako točit nic, tak nakonec s ní udělali nějaký rychlý rozhovor. Je to jako úlet, že takhle ta kapela si vyskakuje, přijedete do Čech se podívat. Přitom před ní tady hrál jaký legendy jako Tři sestry, Divoký byl a podobně. No a my pak chceme udělat tady rozhovor s kapelou, kterou lidi moc neznají, aby se o ní dozvěděli trošku víc a oni dělají ofuky. No a my se pustíme další hudbu a třeba Rybičky 48, Plesíbo anebo Bruce Dickinson.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
16: Výhry, slevy, zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
17: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
17: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
18: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
19: Vinetu!
18: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
20: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockový masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
4: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé tak splnit závazek dát 2% HDP na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Babiš. Babiš už dříve uvedl, že letos se podle hodnocení NATO alianční závazek patrně nepodaří splnit. Dva mladí Češi přečkali noc na neděli v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Großglockner. Zaskočilo je prudké zhoršení počasí, větrná a sněhová bouře. K vyčerpaným alpinistům vystoupili dva záchranáři z horské služby a nakonec jim pomohli sestoupit. Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad Slovinskem, po které naši skončili v základní skupině poslední. Češi tak budou chybět na světovém šampionátu po druhé za sebou.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku místy i polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
9: Rock Radio. Doprava.
10: Na trase Český Těšín Opava v okrese Ostrava je nehoda 4 osobních aut, je tam překážka na silnici a čekejte mírný zdržení, jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
10: A je pár minut po 10. hodině, máme rokový odpoledne s Danem, Kamily na dovolené, užívá si sluníčka a pohody, já jsem to tady za něj vzal celý týden, takže do pátku to máte se mnou, takže pomalu už můžete psát nějaký přání, ať to pomalu začnu chystat, já jsem v tom ještě začátečník, ať to máme v klidu, takže pište nějaký pořádný pecky a já vám zatím pustím Dana Landu, Amorphis, anebo Elana Miles a i Black Velvet.
9: Rock Radio.

0: A to byly UFO a jejich Doktor Doktor, nebo česky UFO. A já nevím, jestli už víte, že máme nový merch a my to máme na stránkách rokovýradio.cz. Můžete se tam mrknout, nevím, jestli jste viděli naše video, točili jsme tady všichni. Je to s názvem Měst, že můžete najít svoje město vzadu na tričku. My jsme to všichni tady, co tady s váma vysíláme a bavíme vás každý den, tak jsme ukazovali, odkud pocházíme. Jo, samozřejmě, Danda je výjimka, ten tam, Honza Danda, on tam neměl své město, Kladno, klasika, kdo by tam Kladno chtěl, samozřejmě, to je sranda. Takže se na tom mrkněte, máme tam ty trička, jsou tam monterky, nějaký kraťasy, anebo lehátka, kdybyste se chtěli vyvalit a naštvat sousedy, co poslouchají jiný rádio, aby viděli, že prostě rok je slušná muzika a ta nejlepší, samozřejmě. Takže mrkněte, objednejte merch, ať jste v rokovým oháknutí. A já vám pustím zase nějakou hudbu a pustíme si třeba Nickelbacky, Tři sestry, anebo Forgiven.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
3: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: dohráli Nickelback. To je jedna z nejvíc kapel, na který se dělají nejvíc meme. Dělají si lidi z ní srandu, nevím proč. Byla jednu dobu tak hrozně populární, trhala hitparády a pak najednou se to obrátilo a vznikly z toho memečka. No, snad to vybere časem jiná kapela. No, ale my už se chystáme na elektrický oběd pomalu, takže lidi klidně pište, už tady nějaký lidi píšou, ať to pěkně připravíme, ať to tady můžeme odpálit a pořádně rozjet. A já vám pustím ještě nějakou hudbu, třeba Vypsanou fixu, Metallica, AC/DC. Tak jde na to.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věck Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Mládeži.

0: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové.
4: Harley.
5: Krucipisk.
4: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Rock Rádio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. Evropská komise chce pomoci zemím, které řeší problémy kvůli novým kontrolám na hranicích. Cílem je zajistit, aby nový systém digitální kontroly nezpůsobil během léta významná zpoždění pro občany, kteří míří na dovolenou. Eurokomisař Brunner uvedl, že systém funguje dobře, nicméně připustil, že někde ho doprovází technické problémy a lidé musí čekat v dlouhých frontách. Tenistka Karolína Muchová dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou. S bývalou světovou jedničkou se Muchová střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno zataženo, zpočátku místy i polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytnou občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Lučínská v obci Opava je nehoda a osobního auta do dopravní značky, je tam překážka na vozovce a je tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
2: A je pár minut po 11. hodině, máme rokový oběd s Danem, dneska výjimečně, protože Kamil je nadovolený, kdo tady nebyl. A já teda musím vystřelit, tak mě tady vždycky píšete, první vybíral vždycky Kamil písničku, tak vybírám já, takže Nirvana a jejich Lithium.
0: Rock Radio.

A to byla Nirvana, ta byla ode mě a já už tady mám první zkaz. Ahoj Daně, no Daně já nedělám, když tak Dané nevadí. Zahraj mi písničku od Linkin Park, jedno jakou pro tebe do studia, prosím na Kubu, Radka a pro všechny, co poslouchají. Díky Pavla. No to jsem na štěstí, protože já Linkin mám rád, takže já jsem vybral heavy písničku od Linkin Park. Tak jdem na to, pořádná pecka. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down.

0: A to byly Theory of Dead Men a jejich All or Nothing od Michala, který nám napsal pro všechny posluchače do rádia, co neposlouchají jenom agrorock a poslechnou si něco pořádného. A já tady už mám další zkaz a tady Tomáš píše, zahraj něco od Vitacitu, ať si pustíme něco hezky českýho, ať vám to všem práci utíká, ono po těch prodloužených, po tom prodlouženém víkendu je to těžký se vrátit zpátky do práce. Já to chápu sám, taky to bylo, já jsem si myslel, že dneska je pondělí, bohužel už je úterý, takže nám ten jeden den se ztratil, takže jdem na to, Vitaciti, noci jsou zlý.
1: Rock Radio, elektrický oběd.

0: To byly Within Temptation a jejich Faster od Kamily, která nám vzkazuje, že pro všechny, co dneska spěchali do práce a zjistili, že nejede metro C-čko a pak vlastně nevěděli, odkud to kloudně jede, takže ve zmatku. Já to teda taky zažil samozřejmě u Nuseláku, když jsem přijížděl, tak tam udělali pruh pro autobusy, protože mají výluku, tak jsem si tam pěkně počkal 40 minut a nestihl jsem dneska opener na začátku, ale to nevadí a už tady máme další zkaz a tady máme od Amálky. Krásný den, prosím o pecku od Panoptika Bátory, ať se nám lépe pracuje na benzínkách, díky moc. Takže pustíme Panoptiko a jejich Bátory.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

To byly Aerosmith, jejich Amazing od Františka, který píše pro všechny kamionáky, který vyrazili po svátku do práce, ať vám to chborci utíká v práci. A už máme další zkaz a tady nám Peťa píše, on to je takovej milovník a píše tady, ahoj Dané, skvělý moderátor, ještě se rašpl hrozně, jo. Rock Rádia, mám přání, až budeš hrát na přání, prosím zahraj něco od skupiny Alkohol pro Ivanku do Prachatic. Ivanko, to bude pro tebe a já jsem tady vybral skvělou písničku Okno mé lásky, to cover od Olympiku, a ti trošku nahrajem, a ti ten přespolní přátelá třeba dopadne. A tady píše ještě díky rokový penzista Petr z Plzně. Tak Peťo, my ti tady zahrajem pro tu paní, a ti to dopadne, pak nám to napiš, jo?

0: A to byl Lindemann a jeho Fish on od Libora, totální pecka, já to úplně zbožňuju. Jsem minulý rok byl na jeho koncertě, a nebyl byla taky, ale to jsme se ještě neznali. A už tady mám od Líby vzkaz, píše tady, ahojky Dané, naposledy to nevyšlo, tak zkouším znovu, prosím o písničku od Avantázie, pro dobrou náladu všem pracujícím, díky Líba. Tak Líbo, ať se nám všem líp maká, já mám dneska 6 hodinovku a tady s váma jsem až do 3 a jsem tady s váma celý týden, kdo třeba nestihne mít písničku na přání, tak není problém, zase budem zítra, pozejtří až do pátku, tady budu s váma já, tak jdem na to.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů, rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
4: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass.

A to bylo totální nasazení a balkánská od Luboše. Psal to, že je to pro všechny do studia a všichni jdou na oběd nebo obědvaj. A je to na rozproudění krve, skvělá volba, rád jsem si to po dlouhé době poslechl. A já tady už se blížím pomalu do konce a zbývají nám dvě poslední přání rokovýho oběda nebo elektrickýho. A já tady mám písničku a to bude od nás, od Čech, tady z rokovýho rádia, protože náš šéf Martin Drtina, všichni znáte, dřív moderoval, tady rozjížděl rokový rádio, nebo měl ranní rozjezd, mýval drť a prť. Tak má dneska narozeniny a má 40, takže my mu necháme zahrát Foo Fighters a písničku Oh George.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Trautenberg.
0: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
1: Migové.
0: Harley.
1: Krucipisk.
0: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdoana dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Řekl to v Praze před odletem na summit. Kabinet na neformální večeři delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. Při globálním zátahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 lidí, informovala o tom mezinárodní policejní organizace Interpol, která akci, která proběhla v červnu na 5 kontinentech, koordinovala. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maděrová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno zataženo, zpočátku místy je polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytuje občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: U obce Mikulov okres Břeclav je nehoda motorky a probíhá tam vyšetřování nehody. Na místě jsou složky integrované záchranné služby, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku se dostanete.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej poraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a já tady s váma pořád pokračuju. Kdo jste přišel teď, já vysílám od 9, pustili jsme si nějakou muziku na přání a teď jdem pokračovat v klasickém rokovém porazu. A pustíme si nějakou hudbu, třeba Škvory, Nightwish nebo Shinedown.
0: Rock Radio.

0: a nám dohráli Nightwish. A včera se stala událost, kterou my chlapi prožíváme, ženský prožívají slevy a my fotbal samozřejmě. A včera bylo zápas z osmifinále, kdy bylo Španělsko s Portugalskem, kdy Cristiano Ronaldo už jako naznačoval, že by to mohlo být jeho poslední mistrovství světa, což je asi logický, protože mu je 42 let, takže asi ve 46 těžko pojede, už teď to stálo za prd. Nebudem si nic nalhávat, bohužel já jsem tým Ronaldo, ale jsem objektivní k němu, protože už jako postavený tým na něm bylo už prostě špatný, on by měl střídat, protože už to nedává, on už tam stojí, kouká na míče, co přijde, celý tým kouká, přehrává mu, aby Ronaldo se náhodou nezlobil. Já chápu, že proto Portugalsko udělal hrozně moc, že úspěchy přišly s ním, kdy vyhráli mistrovství Evropy v roku 2016, anebo vyhráli taky, jak se to jmenuje, Liga národů, nebo nějak tak se to jmenuje, Liga národů, myslím, že to vyhráli. Jo, sice nevyhrál mistrovství světa, ale to čert vem, dokázal to pro fotbal hodně. My se nedokážeme ani představit, jaký to je, když vás sleduje na Instagramu 650 milionů lidí a na ulici nemůžete ani projít, aniž by se vás nikdo nevšiml, jo. Jo, takže ono pro něj to musí být hrozný život. Ono to je tak vykoupení ty peníze za něco zase. Takže prostě v 90. minutě dostali gól na 1-0, kdy Mikel Merino přišel zastřídal hráč Arsenalu Londýn. Tak za Španělsko dal gól a pořbil tím všechny ambice. Cristiano Ronaldo se rozloučil ve velkém stylu. A dneska už zůstává jenom Lionel Messi, ale o tom se budeme bavit až později. To rozebereme až při fotbalu. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Rímon, Panoptiko, anebo Kiss a Forever.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
5: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
6: Petře, jedeme živě.
5: A sakra.
7: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
8: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Trezorovej obsah v moderním kabátě, to je nabídka sobotního rokovýho referenda. Jedničku mají Ex Argema s albem Velká Morava z roku 2012. Dvojku dostali Ingot a jejich letošní deska 100 černých let. Nebo můžete zvolit Zemětřesení 2 a album Finále z roku 2023. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: a nám dohráli Rímon a jejich superholka. A jestli chcete takováhle pohodička, jestli chcete mít doma pohodičku i vy, tak klikněte na náš e-show, protože my tam máme nový pecky, máme tam nový tričko, je to s názvem měst, můžete si tam najít svoje město. Jediný Honza Danda, ten samozřejmě tam nemá, že on je z Kladna. Prostě Kladno my tam nemáme. Jo, takže jsi tam nenašel, Anabel jsi tam taky nenašla, ta je z Bruselu zase, ta ani není tady od nás z republiky, jsme tady všichni jsme tam hledali, já jsem z Opatovic, taky to tam nemám, mám tam Pardubice nejblíž nebo Hradec, takže to nevadí, třeba tam najdete svoje město, my jsme na to točili video, můžete se mrknout, na mě bohužel tričko neměli, protože největší velikost mají takovou menší a na mě prostě plachtu na Avě nedělaj. A ještě tam prodáváme, máme tam lehátka, tam můžete, nebo monterky, kraťasy, takže se můžete pěkně zazásobit na léto, kdybyste chtěli koukat na sousedy, jak makají a pět u toho pivko, tak pěkně v našem lehátku hezky a u toho poslouchat naše rockový rádio. Takže mrkněte na rockovýradio.cz, klikněte tam na e-shop a tyhle ty věci tam najdete. A já vám pustím další hudbu a třeba John Osborne, Vohnouty, My Chemical Romance a teďka The Police.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Pozemek bydlení v Pernštejnu na Chomutovsku za 3 799 000, rodinný dům v obci Luká na Olomoucku za 1 690 000, byt 3+1 Ostrava Zábřeh za 4 760 000, pozemek bydlení v Holanech na Českolipsku za 3 460 000 a byt 3+1 v Děčíně za 3 150 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
6: Migové.
5: Harley.
6: Krucipisk.
5: Vypsaná fixa.
6: Jdeme na Hrady.
5: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Trautenberg.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
6: Migové.
5: Harley.
6: Krucipisk.
5: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Za Českou se ho zúčastní premiér Babiš i prezident Pavel. Hlava státu si vymohla účast až díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády Babiš. V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Cvičení potrvá do konce července. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Potvrdil to po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe. Hvězdný útočník se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.
13: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
11: Rock Radio. Doprava.
12: Na silnici 237 u obce Lužná, okres Rakovník, je nehoda dvou osobních aut. Probíhá tam vyšetřování nehody. Na místo jede policie České republiky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
9: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej voraz.
12: A je pár minut po 13. hodině, máme první hodinu rokového vrazu za sebou. Já doufám, že už jste všichni doma zdovolený, že jste přijeli z Chorvatska, protože první týden se vždycky říkalo, že odjíždí snad 2,5 milionu Čechů do Chorvatska. Tak já doufám, že jste to užili. Kdo ještě nedovčujete teprve, tak si to užijte. A já vám pustím, pojedeme třeba, dáme si irskou hudbu a dáme si Happy Old McWeasel.

A to byli Who Bustang a The Reason. Deep Purple v pátek vydali nový CDčko, který se jmenuje Splet. A já už jsem vám tady pouštěl jednu písničku z toho, a tak, aby jsme si poslechli jejich singlovku přímo s názvem Splet, tak já vám tady pustím, ať víte, co ty dětkové zase vydali.

0: To by totiž nebyl rockový voraz, aby jsme se nepustili, co je novýho ve světě. Takže kdo chcete, Deep Purple si najdete s názvem Splet, nový album. Určitě ho naposlouchejte, jsou ve formě. Prostě čím starší, tím lepší. A já vám pustím třeba Kabáty žízeň, anebo Boston a jejich Modern Feeling.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6

0: a Pop Airport.
1: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Benešově na 95,8, v Kutné Hoře na 92,5 FM a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový rádio.

0: A to byly White Lion a jejich When the Children Cry z roku 1987. A co nás čeká? Fotbal.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: A dneska nás čeká dost atraktivní zápasy. Argentina, Egypt od 16, teda od 16, od 18, Švýcarsko, Kolumbie od 22. No a Argentina dneska má poprvé těžkého soupeře, ty jejich předešlí soupeři. Bylo teda nic moc, bylo to Alžírsko, Rakousko, Jordánsko a s Kapverdama se trápili. Já se bojím, že dneska trošku narazej, ale uvidíme. Čekám, že Egypt překvapí. Na Argentině sledovat jasný Lionel Messi, no momentálně jeden z nejlepších střelců na mistrovství světa. Oni jsou tam tři samozřejmě, je tam Mbappé, je tam Erling Haaland, nebo Haaland, a je tam teďka ten Lionel Messi. No a za Egypt, koho tam sledovat, tak je tam Mo Salah, který je teďka bez smlouvy, hrál v Liverpoolu, jeden z nejlepších fotbalistů posledních 10 let. Já doufám, že zaberou kluci z Egypta a vyřadí Argentínu, protože za Argentína se mě zatím jako moc fotbalově nelíbila. Ono na těch slabších soupeřích to nepoznáte. A večer o 22 to Švýcarsko s Kolumbií. Tam to bude těžký. Tam na švýcarské straně sledoval Granita Xhaku, kapitán Švýcarů, já to říkám pokaždý. On ten Granit Xhaka je velký vůdce, teď se o něj docela perou týmy. Myslím si, že v Southamptonu, nebo Sunderlandu, nezůstane, že ho možná koupí někam jinam, protože je to dobrý vůdce. A v Kolumbii tam je James Rodriguez, ten snad vypadá pořád stejně. Já se pamatuju, když hrál za Kolumbii, když mu bylo 20, má furt stejný účest, nevím, jak to dělá. Já už jsem ve 30 vlasy neměl, takže uvidíme. Já si myslím, že Argentina, Egypt vyhraje, bude to 1-1, Egypt vyhraje na penalty, Švýcarsko, Kolumbie, tam to bude, já si myslím, že Kolumbie vyhraje 2-1.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A protože nám čas pomalu utíká rokovýho vrazu, pustím Coldplay Clocks, ale předtím, že si pustíme Guano Apes, anebo za chvilku Lucy, takhle tě mám rád.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. V červnu po 8 měsících poklesu meziměsíčně opět stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za pololetí jich bylo přes 1300. Nejvíc nemocných je v současné době na Jižní Moravě. Za loňský rok hygienici evidovali více než 3200 nakažených. Invazivní čtverzubec stříbropásí se kvůli oteplování moří masivně šíří ve východním Středomoří, kde představuje riziko pro plavce. Ryba dokáže svým silným zkusem způsobit vážná zranění. Odborníci varují turisty, aby byli ve střehu. Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou. Tak držíme palce.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytuje občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na silnici 416 obce Měnín, okres Brno, venkov je nehoda osobního auta s náklaďákem. Probíhá tam vyšetřování nehody, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
3: A je pár minut po 14. hodině a my jsme v poslední hodině rokovýho obrazu s Danem. Kdo máte socky naše rokovýho rádia, jak Facebook, tak Instagram, mrkněte. Se mnou tam teďka přidávají nově od úterý videa, točím takový vtipný. Tak kdo byste se chtěl mrknout, můžete se pobavit. A já vám pustím v té poslední hodince nějakou hudbu, třeba Alice Cooper, Miloš Dodo Doležal, Ospring, anebo Cedar.

A nám dohrává Alice Cooper a jeho House of Fire z roku 1989 Alba Trash. Tady byl spoluautory, byla Joan Jett anebo Desmond Child. Na kytaru hrál s Aerosmith kytarista Joe Perry. No a on byl teďka nedávno v Plzni, Alice Cooper, měl

0: svůj koncert, bylo to myslím 36. a já jsem viděl perfektní komentář, někdo přidával s ním fotku a píše tam asi nejškrtější ženská, se kterou jsem se vyfotil, tak on už to jméno je takový zavádějící, no, bohužel, každý to má jinak s tím jménem, ale on vydal minulý rok CDčko, docela povedený, tak kdo z toho neslyšel, poslechněte. A my si pustíme v poslední 40 minutovce rokovýho hovorazu ještě nějakou hudbu a já vám tady nachystaný třeba Evanescence, Gány, Linkin Park anebo Arakain.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
3: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockvyradio.cz.
2: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
3: Slušnej rockovej e-shop na rockvyradio.cz.
4: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a nogoroi, brds.cz.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Vždycky jsem si říkal, co se asi musí honit hlavou rodičům všech dětí, které propadly motosportu. Sám jsem to měl umocněné zážitkem, když jedna z mých dcer spadla na srazu z motocyklu a natrhla si kolenní vazy. Ale prozradila mi to pro jistotu až v neděli po cestě domů. Prý měla strach, že bych jí zakázal jezdit. No a teď si představte rodiče, jejichž děti letí 180 mezi stromama. To má v průměru jednou za měsíc před očima Martin Březík. Jeho syn Adam patří mezi to nejlepší v české rally, což dnes obnáší jízdu na hraně v jakékoliv soutěži. Když vidíte, třeba jak syn seká travní porost nikoli v kosou, ale vozem ve 160. No a pak se přiblíží další soutěž, jako třeba teď po nadcházejícím víkendu Bohemia Rally, a stejně ti tátové a mámy zase vyrazí. Protože mezi náma tomu pilotovi může být s klidem třeba 30, ale pořád to bude děcko. Takže jako rodič.
2: Ahojte, jsem Martin Březík a chtěl bych vás pozvat za Samohy Škuratým do Mladé Boleslavy, kde se 11. a 12. července uskuteční další díl mistrovství České republiky v rally. Adam ze Zdeňou už se moc těší, tak přijďte fandit na rychlostní zkoušky a určitě si to užijete.
1: Jo, jo, je to opět jedna z nejhezčích soutěží u nás, Bohemka, která se jede okolo Mladé Boleslavy. Zas tam bude celá česká špička, Střítecký, Březík, Kopecký, Mareš, Cajs, Kundla a rodičové zas budou u toho a zas to bude o nějakém tom šedivém vlasu navíc. Ale nejděte se podívat, když to zrovna tomu vašemu dítku tak jde.
0: Rock Radio Motokeci. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Gáni a jich It's So Easy. A já už tady vidím Petra ve studiu.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: Taky se po dlouhé době vidíme, jsme se neviděli vlastně jo, v pátek, takže to je pět dní, už jsme se neviděli.
1: Pět dní, tyjo, včera sváteček, jak jsi slavil svátek včera?
0: Ale můj svátek byla jakoby neděle, protože pro mě to je jako, když je svátek, tak je jako neděle klasicky.
1: Jasně.
0: A v neděli se co? Nic nedělá.
1: Nic nedělá, správně, tak. Správně, ale taky máš pocit furt, že je pondělí dneska,
0: no
1: že jo? S tím, co si myslím, že se jako s tím se potýkají dneska úplně všichni, takže prosím vás, je úterý, když tak, jo?
0: My jsme to tady řešili, tady Martin přiběhl šéf a říká, Dané, to video, a já říkám, jaký video? No, lidi máš dneska přidávat, říkám tě pondělí. No, dneska úterý.
1: No, jasně, přesně tak, prostě nedá se nic dělat, holt, to si budeme plést vždycky, jsem spíš zdravý, až zítra budeme říkat zase, že je úterý, ona bude středa, no, však to znamená.
0: Ale zase nemáme hosta, jo, klasicky, tak je to dobrý.
1: To je pravda, no, ale zase to, ale to, o to víc nás to bude plést, že jo?
0: A v září já to zapomenem, ale my se vlastně odnaučíme přes ty prázdniny. Jsem v prázdninovém módu tady.
1: Přesně tak.
0: Dobře, tak já se s vámi budu pomalu loučit, máme posledních 20 minut rokovýho obrazu před sebou a vám zahraju Deep Purple, Trantemberky, Royal Republic nebo Green Day. Já jsem Dan Kotek a tohle byl rokový obraz s Danem, tak se mějte hezky a čau.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.

Mlholoto, tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia.

0: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
1: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, budou zítra opět vyšší. Benzín může stát až 1,40 korun a 1,30 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37 korun a 29 haléřů. Během letošní zbraňové amnestie lidé beztrestně odevzdali téměř 6 tisíc zbraní. Policii předali zhruba 64 kilo výbušnin a přes 213 tisíc kusů střeliva. Nejvíce zbraní lidé odevzdali ve Středočeském kraji a v Praze, naopak nejméně v Karlovarském kraji. Ústavní soud zamítl stížnost bývalého ředitele Motola Ludvíka. Ta se týkala rozhodování soudů o jeho vazbě a opatřeních, která vazbu nahrazují. V části, která směřovala proti samotnému trestnímu stíhání, soud jeho stížnost odmítl. Ludvík uvedl, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. V Česku se čím dál víc prosazují přírodní úpravy krajiny. Proto v okolí lesního koupaliště v Liberci vznikne během července soubor přírodě blízkých opatření. Tam mají ochránit vodní plochu před přívalovými dešti. Jak to bude vypadat, ví mluvčí radnice Jana Kodymová.
2: V okolí přírodní nádrže vzniknou desítky systémů typu jáma, hráz, nové svodnice a celkem 15 tůní. Zlepší se tím zadržování vody v krajině, zvýší se ochrana lesa a odolnost území vůči extrémním srážkám.
1: Stavební práce začnou 20. července a potrvají přibližně 3 týdny. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: I přes všechen ten vítr a poměrně dost rostoucí mraky to vypadá, že i tak pár kapek na území České republiky pořád ještě dneska padne. Že dnes to na nás ze západu, schytá to hlavně sever Čech, takže to znamená přes Krkonoše a takhle to bude docela dost ještě pršet během večera, ale taky na východě Moravy. Dejte si na to pozor, možná i v Praze pár kapek padne. Každopádně momentální teploty kolem 27 stupňů a večer to padne asi na 16. Od zítřka už ale opět bude poměrně saharské počasí, nemělo by pršet vůbec nikde, polojasno po celé České republice a teploty kolem 23 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. V ulici 5. května v Českém Krumlově se srazily dva osobáky. Dejte si tam pozor na rostoucí kolonu. Vidím tady na D1 na 325. kilometru ve směru na Prahu nějakou desku na silnici. Možná už to odklidili od té doby, co jsem si to psal, ale i tak radši sundejte nohu z plynu. Na silnici 3 u Poříčí nad Sázavou zase najdete hadici mezi jízdníma pruhama. Opět vás poprosím trošičku zpomalit. A padlej strom taky najdete na silnici 2 u Chvaletic. Tam akorát probíhají odklízecí práce, takže možná se tady tomu úseku té silnice úplně vyhněte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďka začíná. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou. S Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale nebojte se, od zítřka už zase budeme v plný palbě a v plným počtu. Každopádně i tak nás čeká rokový odpoledne, tak jak jste na něj zvyklí, takže hele, já vím, že to říkám pořád, jsem tady sám, jo, ale prostě nabijte si ty telefony a nabijte si ty počítače. Budete potřebovat ten Facebook, protože zase tady pro vás něco budu mít, ale o tom samozřejmě až později. Teďka už si dáme zase nějakou rockovou muziku, protože od toho jsme tady samozřejmě všichni. Čeká nás Proteus, taky Scott Stapp, ale Joan Jett s jejíma Blackhearts a s jejíma I Love Rock and Roll to právě teďka rozjedou. Na tady tu pecku jsem se docela těšil, tak doufám, že vy taky. Pojďte si ji užít.

0: Tohle ta láskometalová kapela Him, neboli His Infernal Majesty, právě teďka dojíždí se jejich peckou Right Here in My Arms. No a já mám tady pro vás samozřejmě něco připraveného. A tomu něcemu se říkají dva lístky na The Legends of Rockfest. A vy u toho můžete být samozřejmě taky. Hele, je to od příštího čtvrtka až do příští soboty. Kapely jako Škvoři, Arakain, Panoptiko, Valda Gang, Doga, Komunál, prostě všechny tyhle ty kapely tam budou a vy u toho můžete bejt taky. Stačí akorát, abyste teďka otevřeli Facebook. Na Facebooku si našli stránky Rock Rádia a do zpráv mi napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já si potom příští hodince vyberu jednoho z vás, který ode mě tyhle ty dva lístky dostane, takže rozhodně si myslím, že je o co hrát. Taky mi k tomu nezapomeňte připsat ještě vaše telefonní číslo, abych věděl, komu mám odsud potom z éteru zavolat, aby jsme se tady mohli chvilku pokecat ještě předtím, než ode mě ty dva lístky dostanete. Takže rozhodně pište Legends of Rockfest od příštího čtvrtka do příští soboty 16 až 18 červenec. Každopádně teďka už nás čeká další muzika Hollywood Undead, taky Vanastovky a nebo YouTube, tohle všechno za chvíli.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vyberte si

0: cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Výhry.
3: Slevy.
2: Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Europe a jejich pecka New Love in Town nám právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 36 minut. No a my samozřejmě popojedeme dál. Hele, já tady zase pročítám nějaký články a koukal jsem, že v Pardubicích už se jako odehrál ten koncert ZZ Top, ale jsou z toho takový smíšený pocity, jo. Hele, byl už tam samozřejmě ten jejich novej basák Elwood Francis, který vyměnil Dustyho Hilla, což bylo vyloženě na přání Dustyho. No ale tak ho tam vyměnil i s jeho několika strunovou basou, to skoro ani nechápu, jak na to může hrát. No ale co se týče nástrojů, taková zajímavost, tak dokonce ZZ Top si objednali od české firmy Jolana, si objednali kytary, který se jim tak zalíbily, že s nima prej odjedou ještě celý zbytek turné, jo. No ale každopádně prej zvukově to nebylo úplně nic moc, že z začátku jako se tomu nedalo skoro ani rozumět, no a pak ke konci toho koncertu už to prej nějak pochytili, ale víte co, ten koncert trval hodinu 20 minut, bez jakýkoliv předkapely, bez ničeho, nevím, no, můžete mi klidně do zpráv napsat, co si o tom myslíte vy, jestli by vám vyhovovalo víc, kdyby tam byla nějaká ta předkapela, anebo jestli tam náhodou byli, tak mi napište klidně, jaký to bylo. Já vám zatím pošlu další muziku, čekají nás Traktoři, Volbeat anebo Maidni, tak si je užijte.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Trautenberg.
6: Rybičky. Hrady CZ. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
7: Migové.
6: Harley.
7: Krucipisk.
6: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebra za podpory Rock Rádia.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
11: Tyjo, já natřel plot už i sousedovi.
12: Přejedeme živě.
11: A sakra.
13: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
15: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.

0: Radio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockový masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
4: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Rock Radio.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hlavní město má další problémy s dodávkami teplé vody. Tak kvůli havárii horkovodního potrubí neteče v části Prahy 10. Jde o Malešice, Strašnice, Skalku a část Vršovic. Bez teplé vody zůstává už šestý den i kus Prahy 4. Bez dodávek tepla a teplé vody jsou tisíce domácností v Nuslích, Podolí, Krči a taky v Michli. V Bochově na Karlovarsku se otevřela naučná houbařská stezka. Nachází se kousek od silnice na Toužim a měří zhruba 4 kilometry. Trasa je navržená jako interaktivní vzdělávací okruh. Pokračuje spoluautorka projektu Monika Macháčková.
2: Spojuje takové zajímavé informace ze světa houb, poznávání přírody a zábavné prvky do jednoho. A není tam vždycky jako houbařská tématika. Je vhodná pro rodiny s dětma, pro děti, pro školní skupiny i pro všechny milovníky přírody a houbaření.
1: A ty nejmenší trasou provede maskot Bloudík, který předává taje houbaření zábavnou a stravitelnou formou. S potížemi musí počítat řidiči na Berounsku. Dopravu z Berouna na Hýskov a na Chyňavu totiž zkomplikuje oprava železničního přejezdu. Úplná uzavírka Lidické ulice potrvá od pondělí do soboty. Auta budou muset po objížďkách a omezení se dotknou taky autobusů. Vůdkyně francouzské pravice Marine Le Penová je vinná ze zneužití veřejných prostředků. Politička dostala pokutu v přepočtu více než 2 miliony korun a soud jí uložil 3leté vězení. Z toho jeden rok s elektronickým náramkem a 2 roky podmíněně. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Dneska nás ještě pořád může čekat pár kapek, zejména na východě Moravy a také na severu Čech. Můžete s nima počítat, každopádně ale i tak ojediněle. Teploty se momentálně pohybí kolem 27 stupňů a večer nám to padne asi na 16. V noci už nám ale pršet přestane a nebude pršet opět několik dní. Zítra bude polojasno až jasno po celé České republice. Možná nějakých těch pár kapek padne na Šumavě, ale opravdu jen ojediněle. Každopádně zítra teploty kolem 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Ve Strahovském tunelu v Praze se srazily 2 osobáky, tam můžete počítat s docela dost rostoucí kolonou. Na D1 na 204. kilometru směrem na Polsko jsou sobě taky 2 auta a taky už tam začíná být docela pěkná kolona. Ve Frýdku na ulici 17. listopadu se srazily 2 osobáky, tam díky bohu ještě kolona není, ale to už se mohlo samozřejmě změnit. A neprůjezdný pravý jízdní pruh najdete v ulici Ústrašická v Planý nad Lužnicí. Jsou tam sobě 2 auta, tak na to dejte pozor.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje hezky, plynule dál. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel dnes není, ale od zítřka budeme zase v plný palbě. Když se pustíme do muziky, tak vám jenom připomenu, abyste mi napsali na Facebook, vy co chcete, 2 lístky. Tady ten týden rozdáváme na Legends of Rockfest, který se děje od 16. do 18. července v Hořicích pod Krkonoší. Hele, kapely jako Arakain, Škvor, Panoptiko, Komunál, Valda Gang, Proteus dokonce a spousta dalších můžete toho bej taky, jenom mi napište do zpráv, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám a přihojte k tomu telefonní číslo. A ať se nezdržujeme, tak já rovnou pustím další muzikou. Čeká nás Brian Adams, Aleš Brichta, Beast in Black, anebo Halloween, který právě teďka už rozjíždějí tady tu další rokovou hodinku s jejich peckou Forever and One.

0: Tady ta 6-minutová pecka Briana Adamse Let's Make a Night to Remember právě teďka dojíždí na vlnách Rock Rádia v 16 hodin a 20 minut. Tyho, pecka úplně stejně stará jako já, si říkáme, si třeba i Brian Adams nenapsal právě kvůli tomu, že jsem se narodil ten rok. No, možná uvidíme, nechat mě v tom můžete každopádně. Co se ale děje tady ten rok, tak to je to, že Deep Purple právě teďko v pátek vydali svoje nový album. A zní to asi tak takhle. Tohle je pecka Guilt Trippin, právě z jejich nového alba Splet, který je takový docela progrokový, vlastně by se dalo říct, docela jako zvuk, který úplně od Deep Purple neznáme, ale samozřejmě nás to hrozně moc baví. Je to už 6. album, na který s nima spolupracuje jejich producent Bob Erzin, což si myslím, že je docela jako i dost slyšet. No ale hlavně taky jde o druhý album právě s kytaristou Simonem McBridem, takže rozhodně si myslím, že je co poslouchat. Je tam těch pecek asi 13 skladeb dokonce, celková stopáž 50 minut a rozhodně vám doporučuji si to pustit, rozhodně to stojí za to. Dokonce tady i čtu, že tady v tom roce mají Deep Purple až 100 vystoupení, jedno z nich bude právě tady u nás v Praze v O2 aréně 7. října, o což si myslím, že bychom si rozhodně neměli nechat ujít, no ale každopádně říkají, že hele, jestli budou nápady, tak možná příští rok od nich bude další album, já si rozhodně nestěžuju, takže rozhodně mrkněte na nový album Deep Purple, já vám zatím pustím další muziku. Three Days Grace, taky Queen anebo Rybičky už za chvilku.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na alza.cz!
3: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr, CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
6: Ahoj, tady Vašek Noid Barta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
7: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Three Days Grace a jejich pecka Animal I Have Become právě teďka dojela na Rock Radio v 16:39 k tomu a já si myslím, že je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už mám totiž výherce na Legends of Rock Fest 2 lístků, který právě dneska rozdávám. Tady se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyšíme.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.

0: večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Po malý pauzičce jsem zpátky a nejsem tady konečně sám. Tady totiž se mnou i výherce dnešních dvou lístků na Legends Rockfest, tady se mnou Luky. Nazdar, nazdar.
2: Ahoj, zdravím tě.
1: Tak prosím tě, ty jsi mi napsal docela zajímavou zprávu, že si jako, že bys ty vstupenky potřeboval pro šéfovou, protože si něco proved a aby ti to prominula. Prosím tě, můžeš nám všem tady prozradit do éteru, co si sakra proved?
2: Má komplikačka s brzdama na kolech. Brzdí závod, co tam nemá co dělat.
1: ale tak myslíš, že z toho bude mít teda jako radost těch lístků?
2: Jo. A myslím, že určitě.
1: No a půjdete tam spolu, anebo tam, anebo jí to prostě necháš?
2: To je otázka.
1: To je ještě otázka, no tak to hele, tak to asi záleží na tom, jak si ti povedou ty příští brzdy, že jo? Tak jo, hele, a prosím tě, řekni mi ještě, na kterou tu kapelu se těšíš nejvíc? Hele, budou tam Arakajni, Škvoři, Panoptiko, Valda, Genka, takhle. Který máš nejradši?
2: Škvory, dá se říct, že Škvor.
1: Hezky. Hezky, to si myslím, že je docela dost dobrý výběr, ty tam určitě mít budeš, takže se na ně můžeš určitě těšit. Hele, já ti moc gratuluju a zase děkuji. Se někdy ozvi, až něco pokazíš a třeba pro tebe budu vlastně něco mít.
2: To nebude dlouho trvat asi.
1: Je mi to úplně jasný. Luky, moc gratuluju a měj se
2: dobrý,
1: hezky.
2: Děkuji.
1: Ahoj, čau, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: O Legends of Rockfest byl docela dost velký zájem dneska, ale nedělejte si z toho vůbec nic, protože lístky budeme rozdávat celý týden. Tak zkuste to štěstí zase třeba zítra nebo pozítří, no popozítří nechám na vás. Každopádně jdeme s muzikou dál. Def Leppard, Foo Fighters anebo Tři ségry, protože život, tak ten je takovej.

Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Evropa by si podle prezidenta Pavla měla zajistit vlastní obranu a nespoléhat se dál na pomoc Spojených států. Šéf Bílého domu si podle Pavla začal vynucovat, aby se zbytek NATO postavil na vlastní nohy. Pavel to podle novinek.cz uvedl v diskuzi na mnichovské bezpečnostní konferenci v Ankaře. Letní prázdniny bohužel nejsou pro každé dítě veselým obdobím. Některé trápí osamělost, sociální vyloučení nebo nadměrný čas na internetu. Tématu se věnovala dnešní tisková konference ministerstva vnitra. Zúčastnila se jí i naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den. Dnešní tisková konference se věnovala vládnímu programu Bezpečné dětství. Ministerstvo vnitra letos vyčlenilo 38 milionů korun na ochranu dětí. Peníze podpoří třeba krizové linky a projekty v regionech, jako jsou dětské tábory. Velkým tématem byla také bezpečnost dětí na internetu, kde případů zneužívání bohužel každoročně přibývá. Pomoci má také nová pracovní skupina zaměřená na prevenci, odhalování škodlivého obsahu a přípravu legislativních změn. Z ministerstva vnitra Sára Voldánová.
1: Z karlovarského letiště už lidé do Tuniska létat nebudou. Letiště dovolenkové čárterové lety od 14. července pro malý zájem ruší. Dál se bude létat do Bulharska a Turecka a letiště zachovalo i pravidelnou linku do uzbeckého Taškentu. Hokejista David Kempf končí v NHL. Útočník posílí extraligový Litvínov, kde podepsal tříletou smlouvu. Dlouhodobé kontrakty pak u Severočechů uzavřeli i lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Jak tak koukám na aktuální přehánky, tak vidím, že prší nám opravdu pouze na východě Moravy, což znamená v Olomouci a v Ostravě, a taky na severu kolem Liberce se nějaké přehánky pořád objevují, ale ty nám asi tak za hodinku, dvě hodinky odejdou a opravdu už by nikde pršet nemělo. Přes noc se možná ještě nějaké přehánky projedou přes Karlovy Vary nebo Prahu, ale bude to opravdu jen ojediněle. Každopádně momentálně venku kolem 27 stupňů a večer nám to padne asi na 16. Zítra už nás ale žádné přehánky čekat nebudou, bude polojasno až jasno po celé České republice a teploty kolem 23 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Doprava.
3: Se mrkneme, jaká je situace na cestách. Na D1 na 340. kilometr směrem na Polsko a havaroval osobák mimo komunikaci. Dejte si na to pozor, bude tam kolem toho docela chaos. V Praze v ulici Strakonická se nachází nějaký sloupek ve vozovce. Prosím vás, dejte si pozor, nevím přesně, na jakém úseku to je, ale mějte oči na šťopkách. V ulici Novoměstská ve Žďáru nad Sázavou, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu, ale bez ranění. No a bez ranění se díky bohu taky obešla havárie autobusu v ulici Okružní v Jihlavě. Ale i tak tam zpomalte a nebo se tý okružní ulici úplně vyhněte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě pokračuje do svojí třetí hodinky. Normálně bychom tady byli i s Kubou, ale dneska jsem tady jenom já, Petr, s váma, protože Kuba tady dnes prostě není, ale od zítřka už budeme zase v plný palbě. Lístky máme rozdaný, říkali jsme si něco o nějakých koncertech a tak dále. No tak mi asi nebude zbývat nic jiného, než tady v té hodince být trošku chytrej, ale zároveň vám pořád pouštět muziku, protože proto jste samozřejmě všichni tady. Čeká nás Survivor a jejich Eye of the Tiger, taky Blue Effect s jejich Slunečným hrobem. Bon Jovi se přijde podívat, anebo placebo a jejich Every You, Every Me. Pojďme tady tu hodinku rozjet, ne? Ale hezky po lehoučku.

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Nesmrtelná pecka, kterou proslavil hlavně film Rocky z Eye of the Tiger. Právě teďka v 17:16 dojíždí na vlnách Rock Rádia. No a já tady tak jako přemýšlím a musím se vás na něco zeptat. Jo? Je mi úplně jasný, že pro našich posluchačů budou velký milovníci aut. Jo? Je mi to naprosto jasný, že tomu tak bude, ale prozraďte mi, jste spíš na ty starý nebo na ty nový auta? Hele, třeba za mě, jako kdyby přede mě někdo postavil takovej Ford Mustang z roku 69, jo, Macha jedničku, s V8, tak to si teda vůbec jako nebudu stěžovat rozhodně, to je asi takový moje jako vysněný auto, ale taky víte co, kdyby přede mě někdo postavil Lamborghini, tak si taky nebudu stěžovat jako, jo, ale napište mi klidně do zpráv, co je takový vaše jako fakt vysněný auto. Jo, docela by mě to zajímalo, jsem zase klasicky zvědavej, jsem tady sám, tak si aspoň budu povídat takhle s váma. Každopádně popojedeme rovnou dál, ať si vám to píše o něco líp, čeká vás Alkohol, taky All Time Low, anebo Metallica z jejich Whiskey in the Jar, tak pište, pište.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poly.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na CarGlas.cz.
5: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
6: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
7: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
8: Petře, jedeme živě.
7: A sakra. Proficolor.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
12: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Manic Street Preachers a jejich pecka, na kterou si musím odkašlat, takže If you tolerate this, your children will be next. Jeden z nejdelších názvů, co znám, každopádně 17 hodin 37 minut a já už tady konečně nejsem sám, nazdar Jirko. Jo, já bych tě mohl zapnout mikrofon, co?
1: Ahoj.
0: Čau. Hele, prosím tě, s posluchačem jsem se tady bavil o našich oblíbených autech. Jaký je tvoje nejoblíbenější auto, nebo co by bylo takový to vysněný auto, co by si jednou chtěl koupit, až budeš velký kluk?
1: Hele, já jsem o tom strašně jako uvažoval a teď to je strašně moc jako proměnejch, co bys od toho jako potřeboval,
0: no,
1: že jo. Ale vím, že se mi strašně líbila Tatra 603.
0: Hezky.
1: Ještě ta původní jako trojvoká.
0: Hezky.
1: A to bych jako chtěl, no. Ale vím, že je to jako nepraktický auto.
0: No,
1: totálně.
0: Jasně, no.
1: Takhle, podívej se, hele, kdyby prostě nerezly ty karoserie, tak si koupím nové auto ze 70 nebo z 80 a prdím na to.
0: No jasně.
1: Protože tohle auto pak přežije apokalypsu.
0: Rozumíš,
1: protože tam jsou ty karpce, tyjo, tam do toho můžeš prostě v podstatě, když se picneš, tak se do toho můžeš vyčůrat a ono to pojede. Jako.
0: No jasně, no.
1: Já jsem měl vlastně, moje první auto bylo to s těma, s tou hvězdičkou takovou na kapotě, jestli víme všichni.
0: Aha, jistě.
1: No, dlouhá kapota z roku 1975. A to bylo úžasný auto, opravdu chrochtl, nádhernej, tyjo, prostě opravdu to jelo na všechno, kadly furt stejná. Já jsem třeba první rok v tom nezapínal vůbec rádio, já jsem jenom poslouchal motor.
0: Hezky, ale tak... to se říká, jako že výrobci Ferrari by měli přestat dávat do těch aut rádia, protože jestli tam chceš rádio, tak se ani nemáš co kupovat.
1: Ale mám pro tebe skvělou bezmotorovou zprávu, nemotorovou. Byli jsme včera s Wolfíkem, s malým, jsme byli normálně na kole. Jeli jsme až na Karlštejn od nás.
0: Jasně.
1: Kde to vlastně těma šoustkama je nějakých 23 kiláků.
0: No jasně.
1: A zpátky, aby jsme to nemuseli šlapat zase nahoru, tak jsem říkal, tak je druhá cesta, kamaráde, ta je kolem řeky, kolem Berounky a tak, ale má 38 kilometrů, zvládneš to. A on to normálně dal.
0: Fakt.
1: Přijel domů a ještě chtěl hrát po mně fotbal. No, včera ujel 62 kilometrů. Takže zlomil svůj rekord předchozí, který byl 38.
0: Tak to je neskutečný, tak to jako to Wolfíkovi tleskám, teda to teda Wolfíkovi tleskám, protože to by nedal ani plno dospěláků.
1: No,
0: jako,
1: no, takže 62 kiláčků dal úplně na pána, prostě ještě jsem mu chtěl hrát fotbal pak.
0: Hezky. No ty brďo, tak možná to bylo tím, že právě poslouchal tady ty další pecky, který tady teďka zahrajeme, čekají nás Škvoři, Antifleka nebo Škorpíci, no ale každopádně Wolfíkovi gratulujem a vy už samozřejmě klasicky.
1: Volejte, pište.
0: A my se slyšíme zase zítra od 3 do 6. Tak čus.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagroi, brds.cz.
5: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140, vyhráváte na všech prodejnách.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a Zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: O víkendu 10. a 11. července vyražte na festiák Hrady.cz, tentokrát na Hrad Točník. V pátek 10. amfiteátr Valečov hostí v rámci valečovského léta kapely Valda Gang, Debil Heads a Vix. Další páteční akcí je Grand Life Rock Festival v Zemědělském muzeu v Čáslavi, kde zahrajou Škvor, Harley, Krucipisk, Alkohol a spousta dalších. V sobotu 11. se připravte na rockovej masakr na fotbalovém hřišti v Kaňku. Pivo poteče proudem, na akci vystoupí kapely Šamat, Duhaj a Walking Down. Navíc máte na místě možnost stanování. Ve stejný den si užijete na festivalu Barvy léta v Poděbradech koncert Tří sester. Program má pro vás i pražský klub Vagon. V pátek můžete zajít na AC/DC Tribute Pardubice a v sobotu na Guns N' Roses Tribute Slovakia. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Večer přeje Eliška Votrubová. Nejvyšší ústavní činitelé by se opět mohli pravidelně scházet. Obnovení schůzek chce prezident Petr Pavel. Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je podle ní nezbytná. Společná jednání nejvyšších ústavních činitelů váznou od ledna. Komunikace mezi hradem a vládou se omezila hlavně na jednání prezidenta s premiérem. Na Tachovsku nedaleko Kšic hoří pole. Na místě jsou od odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů a platí třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Pole hoří na ploše přibližně 12 hektarů. Požár se podařilo lokalizovat, dál se nešíří. Policie upozorňuje na zranitelnost motorkářů. V letních měsících jich na silnice vyjíždí velké množství a často zapomínají na vlastní bezpečnost. Potvrzuje to i preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
9: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
8: Mít na motorce jen tričko a kraťasy znamená i při malém pádu hodně bolesti. Paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O zachování disciplíny, ve které v posledních letech kralují Češky, rozhodl Mezinárodní olympijský výbor. O další medaile tak mohou usilovat jak úřadující vítězka Zuzana Maďarová, tak i královna předchozích her Ester Ledecká. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
10: Rock Radio, počasí.
11: Děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na středu. Tak můžeme čekat polojasno až jasno, na jeho západě Čech bude ještě v první polovině dne oblačnost většina a s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty na 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, no a v 1000 metrech na horách okolo 15.
12: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: Rock Radio. Doprava.
11: Dopravičku samozřejmě dáme. V Cínovecké ulici v Praze je porouchaný nákladák, neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli tomu, tak pozor na to. No a podíváme se i na D1 a 7. kilometr na trase Praha-Polsko-státní hranice, tam je nehoda dvou nákladáků, projíždíte tam opatrně. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
7: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock na vzání.
11: Ahoj! Brzdíci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině a po prodlouženém víkendu vás řádně a zaslouženě zničený a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis vítá všechny na palubě. Pojďme opět rozjet naši krásnou dvouhodinovku zvoucí se Rok na přání, ve které se můžete svobodně hudebně vyjádřit i vyřádit. Dělejte to tak, že mi buď voláte do kapitánský kajuty na 725 844 424 nebo píšete na Messengera či do mailu, to už je na vás. Na úvod si dáme počmáraný biznesmeny Kysáky a jejich chlapečku Crazy Crazy Nights, no a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Tak jo, crazy, crazy party tady u nás na lodě rozjíždíme právě teď, přátelé. No a mrkneme se hned na první píseň, kterou budeme hrát. Volala mi maminka od našeho nejmladšího, nebo jednoho z nejmladších plavčíků tady na lodě, Adámka, Terka, a ta by chtěla zpětně popřát takhle přes rádio k Adámkovým včerejším 7. narozeninám. No a pustíme mu Panoptiko, jeho oblíbené, a Pecku, nech mi tu číslo. Milý Adámku, já ti přeju za celý rok rádio hodně štěstí, zdraví a jako vždycky kopec srandy navrch, a tady máš tu svoji píseň.
1: Rok na přání. Rok rádio.

0: zablácené dítě rozveselilo od skepeček a jste si třeba hodili bůčkem. No a my si půjdeme dát něco na něžnější notu. Tady napsala Andrea Karlová. Dobré odpoledne, už je trošku podvečer, ale to je jindo. Prosím zahrát mému bráškovi. Jo, od Google Dolls Iris. Tak já tady vymýšlel něco jiného, že jo, aby jsme taky neposlouchali od Google Dolls jenom Iris, ale tak to se vymýšlel špatně, samozřejmě hrajou na vaše přání, ne na svoje. Tak tam vrazíme zpátky Iris a má dneska 34. narozeniny bratr. Tak moc děkuji, samozřejmě Andrejko, prosím, a tvému bratrovi přejeme jako vždycky hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Danlanda.
4: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
4: Migové.
1: Harley.
4: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Vše pro bagr.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, trička, bela, CZ.
11: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
12: Tyjo, já natřel plot už i sousedovi.
13: Petře, jedeme živě.
12: A sakr. Proficolor.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Jawohl, good, good, tohle byly Rammstein a Auslanda a my si teďka dáme klasický Iron Maiden, přátelé, o který se volal Radek, že probděl celý prodloužený víkend nad tím, že předělával kuchyň, ještě to furt nemá hotový, jasně, no, tak ono, když se to má udělat takzvaně na přání, tak to samozřejmě dlouho trvá, ale věřím tomu, Ráďo, že ty to zmákneš úplně na jedničku. No a za to si zasloužíš tvou oblíbenou píseň Fear of the Dark.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
1: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
0: Super, a balakrylem natřeme futra.
1: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly sjatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140, vyhráváte na všech prodejnách.
13: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
14: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!

0: Jak jste sami poznali, milí námořníci, to nebyli System of a Down, ale Princess of a Dawn od Acceptu. Tak, než si dáme další pecku, tak tradiční výzva pro vás, milí námořníci, pište mi na Messenger či do mailu, v jakém jazyce byste chtěli slyšet vaše časové znamení, v jaké situaci byste ho chtěli nachytat, no a já vám za ten vítězný návrh rád zahraji VIP píseň na přání hned po 7 hodině. Tak, a teď se půjdeme věnovat tomu dalšímu. Psal mi tady Miroslav Balibalo. Čus, co takhle nějaký starý kabáty? Tak pro všechny, díky. Dobře, do toho mi volala ještě Petra Sýkorka, naše věrná posluchačka. Prosím tě, jestli jako pro samě, jestli bych mohl právě, že se taky jako chystá na kolo a tohle, tak pro všechny cyklisty, úspěšné i neúspěšné, bych chtěla zahrát nějaký kabáty. No tak já si myslím, že kolikrát by si ten cyklista přál mít takovou jako pod sebou nějakou takovou motorovou záležitost. Zvláště když dupe do nějakého kopce, už plive plíce, už je má pod předním kolem, tak jsem vybral píseň, aby jsem uctil i Miroslava Balibalouna z roku 1991. Mají motorovou, jestli dovolíte.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: No, tak to byl krásný tón na závěr, přátelé. To byly Muse a Starlight. No a co si dáme na úplný závěr našeho roku na přání, to budou Linkin Park. Volal mi Kuba Provazník, nebo psal: ahoj kapitáne, zahraj mi prosím něco od Linkin Park, je to pro vás do studia pro kamarády. Děkuji, Kuba. A Pavlína Provazníková Stoková: ahoj, zahraj mi písničku od Linkin Park Waiting for the End pro Kubu a pro tebe do studia. Díky, Pavla. Staniš se.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: リスナーの皆さん、7時です。日没までやと、ね、ちじまかん、そしていいので、みおちょうこしだなります。
1: ロックラディオ、ロックナンサーに。
2: Dnes jste slyšeli, vážení přátelé, vážení posluchači, je 7 hodin, slunce zapadá za 2 hodiny a opět nám vyjde v 5 hodin ráno. Takhle si to psal Petr Nosek, který mi tady napsal, že by to chtěl dneska v japonštině a že by chtěl informovat, kdy zapadá a vychází slunce. Tak doufám, že jste tomu, přátelé, rozuměli. Slunce nám vyjde zase v 5 ráno a zapadne za 2 hodiny. Tak se podle toho zařiďte. No a co si tady Petr dá, to si poslechneme za chvilku. Samozřejmě nesmí chybět úvodem druhé půlky našeho pořadu Rok na přání na Rock Rádiu. Starý čert, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley.

0: Tak starý netopej rozjel s Born s mistrem Královým už odletěli. No a samozřejmě Petr Nosek nepřekvapivě by si nechtěl nechat zahrát nějaký baby metal za tu japonskou předpověď východu a západu slunce. Tak jasně, já jsem se teda opřel do jejich singlu, který vystřelil vlastně do celosvětového povědomí, což je single z alba Baby Metal, normálně stejnojmenýho z roku 2015 a jmenuje se Gimme Chocolate, to znamená naval čokošku, dej mi čokoládu, anebo taky Chokoreto Kudasai japonsky, což tam samozřejmě uslyšíte. Pojďte si tuhle japonskou šílenost dál a pak budeme pokračovat v naší krasojízdě. Příjemný poslech.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: hráli kdysi dávno death metaloví finští chlapci z Helsinek Amorphis a jejich skladba Silver Bright, která už samozřejmě s death metalem po těch letech nemá nic společného, vždyť je také z jejich až 9. studiového alba Skyforger z roku 2009. Jedeme dál v naší rozjeté druhé půli roku na přání, do které se dovolal Martin, který by chtěl od Alkoholu nechat zahrát píseň Na zdraví a bylo by to opět pro neziskovku Asistence, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky a byla by ta skladba taky pro všechny slušní rockery a rockerky. Tak jo, na zdravíčko!
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Co je? Funguj ty, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
5: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Do našeho vašeho pořadu Rok na přání na Rok rádiu mi chodí občas zkazy, u kterých se pousměju a někdy dokonce vyprsknu, někdy si poprskám i monitor. Tak tady to byl ten druhý případ, psal mi Radek Jakubec. Čau kapitáne, zahraj mi prosím tě od Toru Armageddon. Ať se mi dobře stahujou králíci. Tak ať se ti stahujou, ať to pěkně sviští v králíkárně a samozřejmě králíčkům k tomu na tu cestu poslední zahrajeme Thor. To se jim určitě bude líbit.
1: Rok na přání. Rok rádio.

0: mistr nad mistry, Lemmy Kilmister a samozřejmě jeho banda Motorhead a píseň z roku 2000 We Are Motorhead. Tak to máme všechno za sebou a před sebou totální legendu, o kterou si zavolal Mirek. Říkal mi tady do telefonu, že by všem chtěl popřát večerní pohodu a že má takovou trochu nostalgickou náladu před deštěm a k tomu by skvěle sedla skladba Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Máš naprostou pravdu, Míro. Souhlasím.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: way to heaven.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz.
5: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
6: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
7: Přejdeme živě.
6: A sakra.
8: Ahoj, tady Vašek Neudbárta z Dimitry. Po 10 letech se znovu potkáváme s Arakainem na jednom pódiu a vyrážíme na společné turné Nestrácíme náboj. 11. července v Hlinsku. Čeká vás metalová show a přitom rodinná atmosféra v jeden večer. Tak buďte u toho, těšíme se na vás. Dimitry a Arakain.
9: Slušnej rok mediálně podporuje Rock Radio.
10: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Milí námořníci, jak sami později uslyšíte, naše finále o pořadu Rok na přání ovládli dva mladí bratři, jak se patří. Dáme přednost oslavenci, který oslavil včera své 7. narozeniny, a to je samozřejmě Adámek, který by pro svého dědu Josefa chtěl nechat zahrát něco pěkného od Valda Gangu. Tak já myslím, že tvůj děda to musí být 100% minimálně korzák.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rok na přání.

motivační písni I Beg to Differ, This Will Get Better od Billyho Talenta. Chce nechce opět, musím se, milí námořníci, podívat na hodiny a zjišťuji, že je za pár minut 8 hodin, tudíž budeme se loučit. A jak jsme si v předchozím vstupu řekli, dneska to finále ovládli dva bratři, mladí námořníci, a ten druhý bratr Adámka se jmenuje Jára. A ten by chtěl zahrát něco pěkného od Dimitry pro mamku Terku a babičku Jitku. Hele, ženský, udržíme si naši tradici závěru pořadu, do který dáváme vždycky píseň s trochou pepře, ať se vzepře, tak jsem vybral hodně ostrou pecku od Dimitry, která se jmenuje Zítřek nám nikdo neslíbí. S touhle písní se s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. No a slibuju vám, že pokud se nestane nic neočekávaného, tak se slyšíme tady na Rock Rádiu v pořadu Rok na přání zase zítra po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, bel, CZ.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Vždycky jsem si říkal, co se asi musí honit hlavou rodičům všech dětí, které propadly motosportu. Sám jsem to měl umocněné zážitkem, když jedna z mých dcer spadla na srazu z motocyklu a natrhla si kolenní vazy. Ale prozradila mi to pro jistotu až v neděli po cestě domů. Prý měla strach, že bych jí zakázal jezdit. No a teď si představte rodiče, jejichž děti letí 180 mezi stromama. To má v průměru jednou za měsíc před očima Martin Březík. Jeho syn Adam patří mezi to nejlepší v české rally, což dnes obnáší jízdu na hraně v jakékoliv soutěži. Když vidíte, třeba jak syn seká travní porost nikoli v kosou, ale vozem ve 160. No a pak se přiblíží další soutěž, jako třeba teď po nadcházejícím víkendu. Bohemia Rally a stejně ti tátové.

0: Rodičové zas budou u toho a zas to bude o nějakém tom šedivém vlasu navíc. Ale nejděte se podívat, když to zrovna tomu vašemu dítku tak jde.
1: Rock Radio Motokeci.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Na Instagramu je obrov...

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v Dubu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
4: Dobrý den.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Radio. Konec legrace.